0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Užíváte si hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a jdeme se podívat na bývalé autobusové nádraží ve Znojmě. Ano, ve Znojmě přibylo nové místo, kde můžete vy řidiči zaparkovat. Město otevřelo parkoviště na místě bývalého autobusového nádraží poblíž vlakové stanice. Nabídne 89 míst a dalších 5 stání pro držitele průkazu ZTP. Zatím je parkování zdarma a plocha funguje jen zhruba z poloviny. Tak, doufám, že využijete. Zdravíme vás do Znojma, ve Znojmě a okolí nás posloucháte na 96,2 FM, tak pěkný poslech a s námi užívejte. Hit za hitem.

0: Krokodýl fandí Brně městské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
2: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Tři dekády krokodýla. Už 30 let. Stále s vámi. Stejný název, stejní lidé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Užíváme si ten největší hudební výběr. Jarek přeje krásný poslech. Teď míříme mezi naše nejmenší a ptáme se, kdo je to ajťák?
1: Že asi pracuje na iPadu jako můj taťka. Že asi jezdí autem. Můžou třeba to práce jezdit autem. Opravář. Myslím, že neumí řídit auto. Třeba může jezdit autem. Že pracuje na iPadovi.
0: Našich nejmenších posluchačů, našich zlatíšek jsme se ve školce ptali, kdo je to ajťák. Tak všechny ajťáky, co jsou ještě zhůru a makají, zdravíme a posíláme další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: pokud fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
2: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka. Fandíme s vámi.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
4: No vám i tobě a taky tobě.
5: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

které pomáhá.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: A dobré ráno,
1: dobrý den, 5 hodin 30 minut právě teď a právě dnes je pátek 9. října leta páně 2026. Štefan a Sára dneska slaví svátek ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno, přeji Tom Bekala, doufám, že jste se dobře vyspali. Dneska naposledy, jako tenhle týden, nevím, jestli třeba nejdete do důchodu nebo tak podobně, ale dneska jste naposledy do práce, před námi 2 dny volna. A pokud v téhle chvíli vrazíte na silnice, vypadá to, že zatím je to bez problému, nemáme hlášenou žádnou sraženou zvěř, žádné kolony, žádné nehody, tak doufujeme, že tohle hlášení stručné bude co nejdéle, ale je mi jasné, že s přibývajícím časem zcela určitě to tak úplně jednoduché nebude. Třeba někteří už jdou na 6. hodinu na ráno na první jízdy k autoškole, tak přeju, ať v tom ranním provozu se teda zadaří. Co se týče počasí, tak v centru Brna máme v téhle chvíli poměrně teplo, nebo teplo je tady nějakých 11 stupňů. Jak to bude vypadat během dne, to si zcela určitě povíme. Každopádně, víme si ten krásný podzim, ten se sluníčkem, modrým nebem a teplem si už jako neskončil. Přece jenom máme půlku října skoro a teploty dneska do 16, zítra i pozítří to samé, zítra možná s přeháňkami. No, uvidíme, jak to celé dopadne. Dobré ráno, dobrý den.
2: Děkujeme vám.
3: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:45, jak je venku a jak bude venku. Ráno skoro jasno až jasno. Během dne bude převažovat polojasno až později večer a v noci začne od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty na západě kraje místy jen kolem 14, jinak jinde 15 až 18 stupňů. A dneska přes den by pršet nemělo. Dobré ráno.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
1: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
3: Fandíme s vámi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
3: Fandíme s vámi.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Rádio Krokodýl.

0: 5:59 k tomu pro někoho běžný čas vstávání, pro někoho zas tak úplně ne. Pro nás dva ve studiu Rádia Krokodýl je to běžné. Zdraví vás v téhle chvíli Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Přejeme krásné páteční ráno, tak

0: No se čeká skoro jasno nebo úplné jasno. Během dne bude převažovat polojasno až později večer a v noci začne od západu postupně přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty na západě jen kolem 14 stupňů, jinde 15 až 18.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně Senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma. Začal včera v brněnské Káznici a potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty nebo koncerty.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Bezmála 29 milionů korun pokryje dotace. Včerejší předehrávku 9. kola Tip Sport Extraligy obstarala tradiční bitva Titánů. Kometa zajížděla na led pražské Sparty. Dostala se i do dvoubrankového vedení. Sparta ale nakonec dostala utkání do prodloužení. V něm o vítězství Komety 4-3 rozhodl Robert Lejno.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Světa v Dobrna už houstne provoz u Lipůvky a sílí provoz také na silnici 152 mezi D2 a hlavním trhem na Pohořelice v Modřicích. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
0: Pozor dejte mezi Hodoninem a Uherským Hradištěm na silnici 55 u Strážnice. Je tam sražená zvěř na vozovce.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6:03, to je přesný čas, přejeme dobré páteční ráno.
1: Hezké ráno a my vám už za chviličku taky prozradíme, kde se dnes bude snídat s krokodýlem zadarmo, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přišla na rande o hodinu později a on se rozčiluje. Stojím tu přes hodinu a vypadám jako blbec. Snad mi nechceš říct, že za to, jak vypadáš, můžu já.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 11 minut k tomu, pojďme se mrknout do historie, co přinesl 9. říjen. Například 9. října roku 1410 byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. V roce 1921 proběhla premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba, tady u nás v Brně. V roce 1928 se stala největší česká stavební katastrofa. V Praze se na rohu ulice Napoříčí a Biskupské k zemi sesunul dokončovaný 7-patrový obchodní dům, jakéž i z 87 dělníky. V roce 1929 byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který koupil licenci na výrobu motocyklů Van Derer, tak proto ta Java. V roce 1969 československá vláda zakázala vycestování jednotlivců na západ kvůli velkému nárůstu emigrace. V roce 1970 proběhla premiéra českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Bořivoje Zemana Na kometě podle románu Žila Verna. No a třeba v roce 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Kjumen Velkou pardubickou. Co zmíníme ze světa? Tak třeba rok 1655 švédský král Karel X. Gustav obsadil Krakov. V roce 1701 ve městě New Haven byla založena třetí nejstarší instituce vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech, Yaleova univerzita, která nese jméno svého prvního mecenáše Elihu Yalea. Mrknem taky na rok 1917, kdy v Rusku vznikl československý armádní prapor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 tisíc vojáků. Kdo dneska slaví narozeniny, respektive čí narozeniny si připomínáme, třeba Vladimír Menšík, ten se narodil 9. října. Jinak taková zhoda okolností, 9. října se také narodil John Lennon, poté také jeho syn Sean Lennon. Narozeniny také slaví herec Willem Udatný, tomu je 57 let, a manželka Ozzyho Osborna, Sharon Osborne, dneska slaví 74. narozeniny. No pokud jste ještě nestihli svátky, tak dneska slaví svátek Štefan. Ve světě se slaví Světový den pošty a také Světový den tažních ptáků. Pranostika praví, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. No, chtěli bychom, aby byla mokrá zima, aby konečně zapršelo a ty přehrady se naplnily. Pokud slavíte, mi gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Limal a jeho nekonečný příběh na rádiu Krokodýl přesně 10 minut před 6:30, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 6, v Břeclavi 11, ve Žďáru nad Sázavou 6,5. Jak to bude vypadat během dne, co se týče teplot, na západě kraje kolem 14 stupňů, jinde 15 až 18. Dneska pršet nebude, má být ráno skoro jasno nebo úplně jasno, během dne polojasno a večer bude přibývat oblačnost.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Centrum Brna se stalo živým průsečíkem moderní vědy, designu a umění, kde se potkává hluboká průmyslová historie Brna s ambiciozní startupovou scénou. Na ulici Kobližná mohou kolem jdoucí do 15. října bezplatně obdivovat velkoformátové obrazy, putovní fotovýstaviček Industry Photo. S přicházejícím podzimem a vlhkým počasím může podle jihomoravských hygieniků přibývat případů klíšťové encefalitidy. Dosud jich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech. Je to díky horkému a suchému létu. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou včera přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílala NASA. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby tenistku Karolínu Muchovou jasně 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Mirum Andrejevovou z Ruska. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
10: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Každý den děláme radost, rozdáváme snídaní zadarmo, za úsměv. Kam přesně se rozdávala včera?
2: Přímo do Šaliny. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. A děkujeme za dobrou snídaní.
2: A tady koukám, že máte syna.
3: Ano.
4: Dobré ráno a dobrá snídaně.
2: Snídaně za úsměv.
3: Dobrý den, při cestě do práce jsem dostala snídaní od Rádia Krokodýl.
5: Jdu do práce, potkám Rádio Krokodýl a udělal mi velikou radost. Dostal jsem snídaní. Díky moc, Krokodýle.
1: I dneska se bude rozdávat snídaně z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal za jeden jediný úsměv.
6: Dneska se posuneme o kousek dál. Včera jsme byli na Mendláku a na Malinovského náměstí. Dnes budeme na hlavním nádraží v Brně, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na silnici 43 ze Světa v do Brna už houstne provoz u Lipůvky a silný provoz také na silnici 152 mezi D2 a hlavním trhem na Pohořelice v Modřicích.
1: Pozorujte na Znojemsku na příjezdu do Břežan od Litobratřic. Nabouralo tam osobní auto do sloupu a na Břeclavsku mezi Klobouky a Borkovany srazilo osobní auto srnu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé vyrážíme za dětmi a řekl bych, že se s nimi půjdeme podívat na adresu Technická 2, kde sídlí VUT.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, co je to vysoká škola.
3: Třeba se tam učíš, co chceš.

0: Tam učí písmena. Vysoká škola je taková už skoro škola pro dospělí a tam se učí už těžké věci.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 000 korun.

0: Untrace Golden na rádiu Krokodýl 5,5 minuty před 6:45, kdy v Brně máme 10 stupňů, ve Vyškově 6, ve Žďáru taky 6 stupňů, Jihlava hlásí 5,5, Znojmo 8,5 a v Břeclavi je stupňů 10. Odpolední teploty na západě kraje kolem 14 stupňů, jinde 15 až 18. Pršet dneska nebude.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Víc než 3,5 tisíce střetů vozidel se zvěří oznámili řidiči v Jihomoravském kraji policii od začátku roku do 7. října. Jen za posledních 16 dní v kraji bylo 242. Policisté upozorňují, že na podzim riziko podobných nehod roste, zejména za ranního a večerního šera. Sněmovna projedná prezidentem vetovaný návrh nového zákona o zaměstnancích státu i navazující předlohu na mimořádné schůzi, která začne příští středu. Schůzi svolal na žádost všech tří koaličních stran předseda sněmovny Okamura. Belgii dnes a v pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Dnes má být narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. Česká unie boxerů profesionálu podepsala smlouvu s antidopingovým výborem České republiky, na základě které budou boxeři namátkově testováni. Cílem kroku je čistý sport a snaha o zamezení zneužívání nedovolených látek. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
3: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
4: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: that kind of game I play.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: blízko. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, a proto tenhle týden, respektive dneska, nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc po celý rok.
1: Pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak napište jeho příběh na www.81pomáha.cz a pak se budeme těšit na to, kdože tu klimu dostane.
0: Radio Krokodýl. Hit

0: Sixpin on the Reacher na rádiu Krokodýl přesně 2:45 před 7:00 raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Magickou komedii o životě po životě, Ti druzí, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Yippie!
7: Yeah!
5: Yeah!
6: Yippie, yippie!
7: Yeah!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
0: 50 vteřin schází do 7:00 ranní. Na Krokodýlu budou další zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Kvůli volbám míří dnes a zítra do ulic Brna víc strážníků. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7:00 Taylor Swift. So Asylum. A bude i Pokáč.
10: Život prostě občas není fér, až příliš krutý.
0: V Brně máme 10 stupňů, v Břeclavi taky 10, v Znojmohlásí 9 stupňů, Žďár nad Sázavou 6 a Vyškov taky 6 stupňů. Odpolední teploty na západě kraje místy kolem 14, jinde 15 až 18. Pršet dneska nemá.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl.

0: krasu podařil významný objev propojením dvou dosud oddělených částí amatérské jeskyně Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty se výrazně přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka Punkva vzniká.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
0: Bystřice nad Pernštejnem má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město ji postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novou stavbu a vybavení vydá zhruba 95 milionů korun. Včerejší předehrávku 9. kola Tipsport Extraligy obstarala tradiční bitva Titánů. Kometa zajížděla na led pražské Sparty. Dostala se i do dvoubrankového vedení. Sparta ale nakonec dostala utkání do prodloužení. V něm o vítězství Komety 4-3 rozhodl Robert Lejno.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic na 203. kilometru bourala dvě osobní auta a kolona je od 210. kilometru. Na silnici 43 mezi Svitavami a Lenčkrounem bouralo nákladní auto do Sodidel a dál do Brna je silný provoz u Lipůvky. Kolona je na silnici 152 v Modřicích ve směru na Želešice a na Břeclavsku na silnici 380 mezi Klobouky u Brna a Borkovany zrazilo osobní auto Srnu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Koukám, že tvůrci filmu veršovali s názvem Spider-Man z Brusu nový den.
1: To je krásný. Tak a od tyhle vstupenky přesně. Předpokládám, budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hele Pepo, od koho jsi koupil to maso? Od tvého milence, zavtipkuje manžel. Cože, Standa dělá v řeznictví.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11,5 minuty na Krokodýlu nabízíme dvě vstupenky do kina Lucerna na film Spider-Man z Brusu Nový den. Bude se to hrát 18. října od 16 hodin.
2: A tyhle vstupenky můžou být vaše, když se právě teď dovoláte jako první do studia Krokodýla na linku 603 103 103 a odhalíte, na co se Ženek dneska zeptá.
1: No a na co se ptá?
3: Gomity, co jsou to bytální sůlcky?
1: Betální sůlcky, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Šárka u telefonu.
1: Dobrý den, Šárko, co právě teď děláte?
4: Prosím vás, teď jsem vstala, odvezu děti do školy a budu odpočívat. Neboť mám angínu, tak jsou doma.
2: Ajaj,
1: to není moc odpočinek. slyšela jste Žankovou otázku?
4: Můžu poprosit ještě jednou?
1: Žanek se ptal, co to je betální sůlcky?
4: Můžu nějakou napovědu?
1: Můžete, zeptali jsme se Brňanů. A zazní to tam, to napovídám k nápovědě. Taková nápověda nápovědy.
5: Pěkné nohy?
6: Taky to jsou nohy, ne?
7: Dobrý nohy. Velký nohy.
5: Pěkný nohy.
7: Hezké nohy.
1: Bylo to takové monotematické.
2: Takže?
4: Takže já si myslím pěkné nohy.
3: Když má někdo betální sůlcky, znamená to, že má pěkné nohy.
1: Vy máte betální sůlcky?
2: A tak určitě.
4: Ano.
2: No.
1: Jinou odpověď...
4: Každá ženská má betální sůlcky. Jasný.
1: Já si to taky myslím. Vyhrála jste dvě vstupenky do kina. Gratulujem.
2: Hezký den.
4: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Na Rádiu Krokodýl jsme si dali Coldplay My Universe. Teď si dáme předpověď počasí. V doslechu a v dosahu krokodýla je teplotní rozpětí od nějakých 5 do 10 stupňů. Odpoledne na západě kraje kolem 14, jinde 15 až 18. Ráno skoro jasno nebo úplně jasno, během dne bude převažovat polojasno. Později večer od severozápadu postupně bude přibývat oblačnost. Pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si ji měli dopředu připravit. Digitální a informační agentura radí, aby si ještě před volbami ověřili, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad lze aktualizovat 8:40 hodin před návštěvou volební místnosti. Slovenští zdravotníci včera přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bostonu nad Utahem 6-1. Český útočník před sezonou zvolený za kapitána měl z předchozích 4 utkání na kontě jen 2 asistence. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. eKondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
11: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
12: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
16: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
17: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
18: Více na cherrymotor.cz.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Moderní internet www.starnet.cz.
21: Starnet internet.
15: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
21: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
22: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
26: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
27: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
28: Do Brna, do Prahy.
29: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Za

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Je dobré mít se o koho opřít.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To bylo včera drama na Spartě. Ještě 2 minuty před koncem Kometa vedla 3-1. Nebo 2 minuty a 3 vteřiny, úplně přesně. Knot dával na 3-2, Špaček v čase 59.07 na 3-3. Pak prodloužení a nakonec...
1: Skoroval Robert Lejno.
0: Ano, Lejno dával gola.
1: Vyhráli jsme 4-3 v prodloužení, takže máme velkou radost a doufáme, že se to v pátek bude opakovat, nicméně v základní hrací době.
0: Myslíš v neděli?
1: Teda pardon, v neděli.
0: Jo.
1: Jsem říkal v pátek.
0: No jasně.
1: No, chtěla jsem si v neděli prodloužit víkend.
0: Máme pro vás téhle chvíli 2 vstupenky na nedělní utkání, kdy se Kometa utká s Plzní. 603-103-103, telefon sem k nám, Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, to jsem Tomáš.
0: Dobrý den, Tome, sledoval jste včera ten hokej na Spartě?
2: Sledoval jsem ho a bylo to takzvaně hodně natisno.
0: To jste řekl moc hezky a
1: kulantně.
0: Já jsem jenom sledoval výpis textový a musím říct, že jako jsem to trošku nechápal, jak se nám to celé pozměnilo. Ukažte, jak budete fandit v neděli.
2: Kometa Brno! Kometa Brno!
0: Vy tam i tleskáte?
1: Jo.
2: No samozřejmě.
0: Jo, ono to nebylo, jako bylo tak slyšet jenom zlehka. A s kým budete takhle tleskat v tu neděli?
2: Asi napíšu partě a pojedeme asi s partou.
0: Jo, takhle, celá partička, tak si to užijte, celá partička, vstupenky jsou vaše, gratulujeme.
1: Blahopřejeme.
2: Díky moc.
3: Krokodýl fandí z brněnské koleje. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krátce po půl osmé, pojďme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic na 203. kilometru bourala 2 osobní auta a kolona od 210. kilometru. Na silnici 43 mezi Svitavami a Lenčkrounem bouralo nákladní auto do svodidel a dál do Brna je silný provoz u Lipůvky. Kolona je na silnici 152 v Modřicích ve směru na Želešice a na Břeclavsku na silnici 380 mezi Klobouky u Brna a Borkovany srazilo osobní auto Srnu.
0: Pozor, taky dejte na Brněnsku na příjezdu do Ořechova ve směru od Střelic, kde se srazilo osobní auto s nákladním. V Řečkovicích na Hradecké ulici ve směru do centra leží kufr na silnici. Dejte tam na něj pozor. Jinak vypadá to, že ta nehoda na D1 na kilometru 204 už byla možná si odstraněná, protože kolona se nám tam velmi výrazně zkracuje. Tak šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se dětí, co je to zdravá strava.
3: Že je to zdravý jídlo.
4: Když chceš být zdravý, tak musíš jíst to, co by se hodilo do zdraví, nebo jak jste to říkala.
5: Třeba jablko je zdravý.
6: Nebo bezlepkové jídlo.
7: Banán. Ještě broskev.
8: Třeba když tak někdo chce najít hodně mrkví, tak může být zdravý.
1: Ale úplně mi tam chybí půlkilové pečené koleno s chlebem
2: buček,
1: a třema pivama.
2: Buček jitrnice.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Inner Circle na Krokodýlu 3 minuty před 7:45, kdy v centru Brna máme na teploměrech necelých 9 stupňů, Vyškov má necelých 7, 8,5 hlásí Břeclav, Znojmo 8,5 a třeba ve Velkém Meziříčí je stupňů 5. Odpoledne na západě kraje kolem 14, jinde 15 až 18, bude převládat modré nebe a pršet dneska nebude.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Centrum Brna se stalo živým průsečíkem moderní vědy, designu a umění, kde se potkává hluboká průmyslová historie Brna s ambiciozní startupovou scénou. Na ulici Kobližná mohou kolem jdoucí do 15. října obdivovat velkoformátové obrazy putovní fotovýstavy Czech Industry Photo. S přicházejícím podzimem a vlhkým počasím může podle jihomoravských hygieniků přibývat případů klíšťové encefalitidy. Dosud jich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech. Je to i díky horkému a suchému létu. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlenou posádkou včera přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílala NASA. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. Slovinský funkcionář po schůzce v Berlíně přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj.
5: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
6: Jí!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 8 hodin. V pondělí nás čeká něco, co si úplně nepřejeme.
2: Je to tak, přátelé šoféři, máme pro vás důležité upozornění. V pondělí vás v Brně čeká pro změnu nová dopravní komplikace. Začne plánovaná oprava Pisáreckého tunelu a také části tunelu Hlinky. Víc už dodá mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Práce zahájíme 12. října a potrvají do 20. listopadu. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Hlavním důvodem opravy je tentokrát technický stav tunelů, stáří a funkčnost jednotlivých technologických celků. Celkové náklady činí 212 milionů korun.
1: Tak prosím vás, v pondělí bych asi možná to auto nechal doma.
2: Je to tak, no v pondělí tady připomínáme, začne uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky, potrvá do 20. listopadu. Provoz v okolí se změní, ale po Bauerově a Žabovřeské zůstane zachován průjezd v obou směrech. No a všechny podrobnosti najdete, když se mrknete na www.kopemezabrno.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Offenbacha Overdrive tady u nás na Radiu Krokodil 3 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodil. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: 3:15 a bude 8 hodin na Krokodýl budou zprávy Máje Katka. Dobré ráno.
12: Dobré ráno. Dnes ve 2 odpoledne startují komunální volby, i o tom ve zprávách.
0: A po 8 například Rihanna.

0: V Brně máme necelých 9 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 7, Břeclav 8,5, Znojmo taky 8,5, Tišnov 7,5 až Žďár nad Sázavou, tam je jenom stupňů 5. Na západě kraje dneska pouze kolem 14, jinde 15 až 18 stupňů. Pršet dneska nebude.
1: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké ráno. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně Senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Více než 3,5 tisíce střetů vozidel se zvěří oznámili řidiči v Jihomoravském kraji od začátku.

0: Vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice. Začíná Lenka, je toho hodně.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic na 203. kilometru probíhá vyšetřování nehody a kolona je od 210. kilometru. V návaznosti na to je kolona na silnici 430 z Holubic na Rohlenku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomaluje doprava okolo 182. kilometru. V Brně je ucpaná silnice 602 z Veselky do Brna a v Brně v Řičkovicích v Hradecké ulici ve směru do centra dejte pozor na kufr ležící na silnici. A na Brněnsku na příjezdu do Ořechova směrem od Střelic se srazilo osobní auto s nákladním. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
2: Lenko, děkujeme. Ve Znojmě v Suchohrdelské ulici na kruhovém objezdu havarovalo nákladní auto, počítejte s omezením. Na Svitavsku v Jevíčku v Brněnské ulici se srazila 3 osobní auta. Brno 40, ulice Vinohrady, tam blokuje jízdní pruh nehoda 2 osobních aut. A ulice Opuštěná za železničním viaduktem ve směru na Pisárky narazilo nákladní auto do mostu, částečně blokuje jízdní pruh. Očekávejte kolonu a zdržení.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3,5 minuty po 8 hodině, máme tady spoustu peněz.
1: Ano, 124 350 korun nabídneme za náš krokodýlí zvuk už během pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: A programátorova žena ke svému muži. Drahý, chtěla bych dítě. Dobrá, nainstaluju.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 12 minut k tomu, na řadě jsou peníze.
2: 124 350 korun, právě o takovou částku soutěžíme teď na lince 603 103 103.
1: A kdo pak se nám dovolal? Tady je krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jura.
1: Dobrý den, Juro z Brna. Co máte v plánu na víkend? Inspirujte nás.
3: No, tady na zahradě nějaký pošontám něco a pak se uvidí.
1: Jo, já bych měl začít šontat, mám tak na půl roku toho šontání na té zahradě. Co máte pro nás za tip?
3: No, já bych řekl, jestli to nebude jako vojenský pochod, jak třeba si měnil stráže nebo něco takového.
1: Jo, jasně.
3: Krok dopředu, přisunou nohu, dopředu, přisunou nohu a tak dále.
1: Jasně, dobře. Tak no. Jdeme střídat hradní stráž, podle vás to zní takhle.
2: Proč by ne?
1: Jako jo, já jsem tomu slyšel ty vokovaný boty, jako jak to krásně takhle tak zní. Co říká arbitr?
2: Říká bohužel zase špatná odpověď.
3: Arbitr nic, no.
1: Arbitr nic, tak zase něco jiného vymyslet. Mějte se hezky.
3: Taky, vám přeju pěkný den.
1: Tak se daří, naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Šeparta Generimu na rádiu Krokodil 11 minut před 8:30. Jak máme venku? Máme tam necelých 9 stupňů, teda v Brně. Ve Vyškově mají 8,5, Břeclav 8,5, třeba Jihlava hlásí 7, Žďár nad Sázavou 5 a Ořechov hlásí 7 stupňů. Odpoledne na západě kraje kolem 14, jinde 15 až 18, má být hlavně modro a pršet dneska nebude.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Slovenští zdravotníci včera přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín oddělení dvojčat v zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven. Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat. Česká unie boxerů profesionálu podepsala smlouvu s antidopingovým výborem České republiky, na základě které budou boxeři namátkově testováni. Cílem kroku je čistý sport a snaha o zamezení zneužívání nedovolených látek. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
13: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade gaz 10 i 12 a kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
14: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
16: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Tvůj pocit po projektu?
20: Jipi!
21: Jé!
19: Jé!
20: Jipi, jipi!
19: Hornbach, s námi to zvládnete.
22: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Minutu před půl devátou jdeme lehce posnídat.
2: A kde jsme byli dnes? Pojďte si to poslechnout.
3: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží. Pěkné ráno.
4: Dobré ráno. Děkuji za krásnou snídaní. Zpříjemnila mi den. Jdu do práce.
5: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou. Děkuji moc.
3: A tady se na nás usmívá další pán.
6: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji vám taky.
7: Tak právě jdu na HR breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z kulhánek a drápal.
8: Prosím tě, co je to HR breakfast?
2: Já si myslím, že to je nějaká manažerská snídaně, ne?
8: Aha, dobře, tak jsem zase něco chytřejší. Tak prosím vás pěkně, takhle jsme dneska po ránu rozdávali. Kde to bude v pondělí?
2: V pondělí nás vyhlížejte na ulici Milady Horákové v Brně. Nenechte si to jít, dobrou chuť.

0: Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, je toho opravdu hodně, začíná Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic na 203. kilometru probíhá vyšetřování nehody a kolona od 210. kilometru. V návaznosti na to je kolona na silnici 430 z Holubic na Rohlenku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomaluje doprava okolo 182. kilometru. V Brně je ucpaná silnice 602 z Veselky do Brna a v Brně v Řičkovicích v Hradecké ulici ve směru do centra. Dejte pozor na kufr ležící na silnici. A na Brněnsku na příjezdu do Ořechova směrem od Střelic se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Vidím tady na kameře D1, kilometr 171 ve směru na Brno. Převrátila se tam dodávka, která vezla auta, má utržený vlek a ta dodávka ještě k tomu navíc leží na boku a průjezdno je to jen a pouze odstavným jízdním pruhem. Takže pokud můžete a slyšíte nás ještě před sjezdem na 9 křížů, což je exit 168, tak to určitě vemte tamtudy, protože než přijede technika, postaví to, odtáhne to, to bude jako fakt chvilku trvat. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Anička, Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, jaké nástroje používá tesař.
3: Kladivo. Tesař je takový pán a může mít takové nářadí, které určitě nikdo nezná, ale někdo je zná, ale má kladivo a šroubovák a něco takového.
4: Kladivem. Nohou a hřebíkama.
5: Tesař je můj táta. Kladivo třeba a šroubovák.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Na rádiu Krokodýl 5 minut před 8:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Výrazně teplejší, než je teď. No, i když výrazně, záleží na úhlu pohledu. 10 stupňů hlásí Vyškov, Brno, Břeclav, Znojmo tam je 8 stupňů, v Tišnově je 7, ve Žďáru 5,5. Odpoledne na západě kraje kolem 14 stupňů, jinde 15 až 18 a pršet dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. 73letý muž v Brně zbyl vodítkem staršího seniora jen kvůli tomu, že hárající fena penzisty lákala jeho psy. Nerudný muž fenu nakopl a když se její majitel zastal, skončil s krvavým zraněním. Agresora dopadli přivolaní strážníci. Lidé, kteří se u nadcházejících komunálních a senátních voleb chtějí prokázat aplikací e-doklady, by si měli dopředu ověřit, jestli mají v telefonu poslední verzi aplikace a jestli si pamatují PIN. Digitální doklad lze aktualizovat už 8:40 hodin před návštěvou volební místnosti. Ve Francii včera opět protestovalo přes 71 tisíc lidí. V Paříži policie použila vodní děla. Vláda už slíbila, že se bude zabývat stížnostmi studentů, nebyla ale příliš konkrétní. Někteří protestující házali dlažební kostky na policii, někde vyrabovali a zapálili část licea nebo fasádu policejní stanice. Včerejší předehrávku 9. kola Tipsport Extraligy obstarala tradiční bitva titánů. Kometa zajížděla na led pražské Sparty. O vítězství Komety 4-3 v prodloužení rozhodl Robert Lejno. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
14: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
13: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
15: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Brňanské zbrojovce. Fandíme s vámi.
18: Brno! Zbrojováci, Šance liga je zpátky.
17: Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.
2: Rádio Krokodýl.
18: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: dámy a pánové, blbec nakonec.
1: Když už porušuji dopravní předpisy, tak ne jeden, ne dva, ne tři, ale rovnou čtyři.
2: Jo, a podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Krásné páteční ráno. V neděli krátce před 18. hodinou upozornil oznamovatel na tísňové lince policisty na podezřelou jízdu řidiče na Vyškovsku. Muž za volantem kličkoval, nedával přednost a svým způsobem jízdy budil pozornost u ostatních účastníků provozu. Jeho cesta nakonec skončila na parkovišti u obchodního domu, kam za ním dorazili policisté. Už při prvním kontaktu tak to bylo zřejmé, že řidič před jízdou požil alkohol. Následná dechová zkouška však překvapila i zkušené policisty. Přístroj ukázal hodnotu 4,35 promile. Ani tím ale problémy 47-letého muže neskončily. Při kontrole policisté zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Auto, se kterým vyjel na silnici, navíc nemá 8 měsíců platnou technickou kontrolu, ani nemá sjednané povinné ručení. Řidič se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujem.
2: Tolik policijní mluvčí Petra Hrůzová, hezký pátek.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Tak trošku o pekle. Avril Lavigne tady u nás na Rádiu Krokodýl. 3,5 minuty před 9. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Magickou komedii o životě po životě, Ti druzí, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno v 19 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Radio Krokodýl. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Konečně pátek. Pátek 9. října. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké páteční dopoledne přijí Katka Horáková.
12: A Tonda Kala, krásný volební pátek. Kvůli volbám zamíří dnes a zítra do ulic Brna víc strážníků. Podrobnosti máme už za chvíli.
0: Co dáme po 9. v 90. Například dáme Stony. Toničku Braxtonovou. A bude i Michael Jackson. Dnešní nebe bude modré, v podstatě celý den až na večer se možná lehce začne zatahovat. Teploty na západě kraje 14 stupňů, jinde 15 až 18.
13: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Dnes a zítra se do brněnských ulic vydá podstatně větší počet strážníků, než je pro říjnové víkendy typické. Městská policie jich speciálně k volebním místům pošle v součtu 130. Pokračuje mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
14: Význam jejich přítomnosti je hlavně preventivní, i tak ale pravidelně pomáhají k hladkému průběhu voleb, ať už po stránce dopravy nebo bezpečnosti. Všímají si například dodržování pravidel stanovených zákonem o volbách. Strážníci obvykle mírní jen drobné bezpečnostní komplikace a pokud je to nutné, usměrňují dopravu.
12: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem o volebním víkendu. Připomínám, že volební místnosti budou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
12: Uzavřená je nyní silnice mezi sousedními obcemi na Kyjovsku. Řidiči využívající trasu z Hýsel do Vřesovic musí jet po objížďce. Cena za rekonstrukci je 12 milionů korun. Hotovo má být do konce měsíce.
10: Rádio Krokodýl. Žďársko.
12: Bystřice nad Pernštejnem má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí.

0: Alenka.
1: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 171. kilometru se převrátila dodávka převážející auta. Průjezdní je pouze odstavný pruh a kolona od 167. kilometru. V Brně v opuštěné ulici za železničním viaduktem směrem na Pisárky narazilo nákladní auto do mostu. Částečně blokuje jízdní pruh, očekávejte kolonu a zdržení. A v Brně ve Štířicích v ulici Vinohrady blokuje jízdní pruh nehoda dvou osob. Aut. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3,5 minuty po 9. hodině, pátek 9. října, kdo pak dneska slaví svátek?
1: Tak v kalendáři jsou dvě jména, Štefan a Sára, tak vám přejeme všechno nejlepší a posíláme 90 v 9.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Pavlík říká manželce: zase nový kostým, odkud ho máš? Koupila jsem ho. A kde jsi vzala peníze? Našla jsem je. A kde? V tvojí peněžence.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 16 minut, tomuto je čas, kdy jdeme hrát hit vašeho života, který si můžete objednat na mailové adrese program@krokodil.cz. Ahoj do Krokodýla, jsem Míša z Brna a posloucháme vás na čerpací stanici na Hršpické. Prosím o zahrání Alcazar. Pro všechny, co se těší na víkend volna. Díky moc, vaše věrná posluchačka z brněnské benzinky.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: fotbalu fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Reprezentační fotbalová přestávka už je za námi a opět se nám zase liga vrací do těch správných kolejí, kdy se hraje. My v Brně máme tu výhodu, už taky, že tady máme dva prvoligové týmy. Což takhle vyrazit na Zbrojovku? Zítra, tedy v sobotu ve 3 hodiny odpoledne, Zbrojovka bude hrát proti Jablonci. Jak jsme na tom v tabulce? Zbrojovka je 6, 16 bodů a Jablonec je 8, 14 bodů, tedy nemají zas tak moc daleko od sebe. A pokud ho chcete být, mám tady dvě vstupenky na sezení. Ostatně jak jinak? Stačí vytočit telefon sem k nám do studia Radia Krokodýle 603 103 103. Pokud budete první a krásně zafandíte, tak ty vstupenky na ten zítřejší den, na to zítřejší utkání proti Jablonci budou vaše. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Lenka u telefonu.
1: Dobrý den, Leni, vy chodíte na fotbal?
2: No právě, že jsem právě nikdy nebyla, takže bych tam ráda šla poprvé.
1: Všecko jednou poprvé, koho sebou vezmete?
2: Asi syna.
1: Kolik mu je, jestli se můžu zeptat?
2: 11 bude.
1: A už slyšel třeba ostřejší slova typu kakraholte a jejky?
2: Chodíme na kometu, takže aha, už párkrát něco slyšel.
1: Jo, jasně, tak mu naprosto přesně rozumím. Ukažte, jak budete pozbuzovat na Zbrojovce.
2: Zbrojovka, do toho vyhrajeme, dáme góly hned.
1: No snad vyhrajou. Zítra o 3 hodiny odpoledne proti Jablonci. Dva lupeny jsou vaše, gratuluju, mějte se moc hezky, užijte si to.
2: Já vám moc děkuju.
1: Naschranou.
2: Mějte se, naschle. Radio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce.
0: Fandíme s vámi. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky pravý do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
9: Pusťte slunce do svého domova.
10: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
9: A pozor, akce.
10: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
11: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
12: Rádio Krokodýl.
13: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
11: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let a k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
14: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
15: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
17: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo M-ko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
20: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
21: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
22: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
23: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
22: Dnes musíte vybrat.
23: Mám tady pro vás předvýběr a
22: rozšíříme
23: výběr. Dvojnásobíme investice.
24: Přijmete to riziko?
22: Ale je to na vás.
25: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
26: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
27: Vaše nejvěrnější rádio.
26: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 9 hodin 40 minut, to je čas, kdy jdeme hádat hit v jedné sekundě. Je připraven hit, je to z roku 2011. To není vůbec žádná nápověda, ale jenom abyste věděli. Hrajeme o dvě vstupenky do kina Lucerna na film Spider-Man z Brusu Nový den. Promítat se to bude 18. října od 16 hodin. Telefonní linka je připravená 603 103 103. A ten hit v jedné sekundě, který máte uhodnout, zní takto.
3: 3, 2, 1. One, go!
2: Znáte, ne? Teda možná. Samozřejmě, že nabízíme to v hitu v jedné sekundě, co hrajeme tady u nás na Krokodýlu, aby to pro vás bylo jednodušší. Třeba Mistříňanku, tu jako hitu v jedné sekundě určitě nemáme. Rádio Krokodýl, dobře, dobrý den. Nevyšlo to na poprvé, co na podruhé. Jestli si nejste jistí nebo nevíte, tak já vám to klidně opustím úplně celé, aby jsme tím netrávili celé dopoledne. Takže ještě jedna šance, 603, 103, 103, Rádio Krok. Dobře, děkuju, naschranou, dnešní hit v jedné sekundě. Alexandra Sten, mistr Saxobeat, hit z roku 2011. Dáváme si ho úplně celý, přeju vám hezké dopoledne.

0: Alexandra Stan, mistra Saxo, být na krokodýlu. A co jako tohle? No to je prosím vás ukázka toho, co budeme hrát za 90 do 10. hodiny. Bude tady Ingrid, Tue Fotu a taky zcela určitě Aerosmith. Ano, jejich úžasné Crazy. Máme pátek, svátek slaví Štefan a Sára Krokodýl. Gratuluje a přeje pěkné dopoledne.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
10: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
10: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
9: www.chlebíčkovýraj.cz.
11: Chlebičky z chlebičkového ráje, to můžu.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Tak takové byly dnešní 90ky v 9 krokodýla, Aerosmith a Crazy. Před námi 10. hodina dopolední. Krásný den vám přeje z krokodýla Katka Horáková. Se mnou už připravena i Petra další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne, v Brně začal komiksový festival Koma a také budeme mluvit o volbách.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. z Krokodýla novinkový Teddy Swims. I Eric Carmen. A dáme si projekt Gump.
13: Protože to nevzdám, a tak to je.
0: Za 3/4 minuty bude 10.
14: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
15: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být polojasno až jasno, odpoledne pak místy přechodně až oblačno, teploty 15 až 18 stupňů.
16: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
11: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
11: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma, který v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty a koncerty. Dnes a zítra je areál otevřený až do pozdního večera. V neděli už jen do 17 hodin. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem. Spojené státy neobnoví útoky na Irán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda iránských přístavů však bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu. Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou.
17: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
11: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne přejeme taky na silnice všem řidičům, co se tam děje, tak to ví Lenka.
18: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 171. kilometru se převrátila dodávka převážející auta. Průjezdní je pouze odstavný pruh a kolona od 168. kilometru. Pro kamiony je zdržení delší. Na dálnici D1

3 minuty po 10. Krásné páteční dopoledne vám všem přeje Katka Horáková. No a díky, že jste s námi a držte se nás nadále, protože za chvilinku zjistíme, jak se dneska snídalo s krokodýlem za úsměv v ulicích a kdy budeme samozřejmě zase v pondělí. Tak zůstaňte s námi. Posílám Katy Perry. Let's take a journey.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlap se vrací domů z práce, jde do ložnice a vidí nahého chlapa. Kdo jsi? Milenec. A kde je žena? Schovala se do skříně.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: A dneska se snídalo s krokodýlem v Brně na hlavním nádraží.
2: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. Děkuji za krásnou snídaní. Zpříjemnila mi den. Jdu do práce.
4: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou. Děkuji moc.
2: A tady se na nás usmívá další pán.
5: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji, vám taky.
6: Tak právě jdu na HR breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z kulhánek a drápal.
1: No, připomínám, že každé všední ráno rozdáváme mezi vás v ulicích 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. No a v pondělí bude naše krokohlídka v ulici Milady Horákové v Brně. Hned o důvod víc se těšit na start dalšího pracovního týdne.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
7: Rádio Krokodýl.
11: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
10: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
12: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
13: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
12: A kde to najdu?
13: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
12: A nemáš nějakou slevičku?
13: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
14: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
21: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Nevíte, přátelé, co v pondělí na oběd? My ano, podívejte se na aktuální nabídku www.obědyadam.cz. Objednejte a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte hned z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. V pondělí vám doporučujeme třeba polévku tomatovou s těstovinovou rýží a bazalkou a k tomu si můžete vybrat například vepřové kostky na kmíně a těstoviny. Obědy vám po domluvě donesou až k bytu. Bezplatný rozvoz a jednotná cena. Tak přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu jsme přesvědčeni, že pomáhat má smysl, a proto i tento týden dělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc celý rok. Pokud tedy znáte někoho, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla, tak neváhejte a hned teď napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak na to mrkněte a já vám držím pěsti.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
7: Fandíme s vámi.
8: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzona. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
7: Fandíme s vámi.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Williams a jeho hit Feel tady u nás na Krokodýlu lehce před 11, kdy vám krásný pátek přeje z Krokodýla Katka Horáková, se mnou už taky Petra Papančevová a další zprávy.
1: Hezké dopoledne. V kuřecím masu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce opět bakterie způsobující salmonelu, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Kroužky ve středisku volného času Lužánky se rozjeli. Pokud se vám změnil rozvrh nebo ji chcete ještě doplnit další zábavou, můžete do nich stále naskočit. Volná místa najdete na 12 pracovištích v Brně a okolí. Přihlášení na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
2: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. chystám Leony. Je taky Mike Oldfield. Dáme si kapelu Krištof. Za půl minuty bude 11 hodin, hezké dopoledne.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být polojasno až jasno, ale odpoledne pak místy přechodně až oblačno a teploty vystřelí maximálně k 18 stupňům.
11: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti budou dnes otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. V kuřecím masu z Lidlu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze Újezdu nad Lesy. Slovenští zdravotníci přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín dříve oznámeného oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře hokejistů Bostonu 6-1 nad Utahem, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Nový kapitán Bruins včera odehrál jasně nejlepší zápas v začínající sezóně NHL. Z předchozích 4 utkání měl na konti jen 2 asistence. První gól v sezóně vstřelil také Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo doma 3-7 s Colorédem.
12: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne taky vám, milí šoféři, co se děje na silnicích, prozradí Lenka.
14: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 171. kilometru už nehoda nepřekáží a kolona se rozjela. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna řidiči popojíždějí mezi 219. a 216. kilometrem kvůli omezení. Navíc na konci kolony bourala dvě osobní auta. Na dálnici D2 na 53. kilometru směrem na Brno dejte pozor na porouchané auto Ukrajinice. A mezi Lípůvkou a Blanskem za Svatou Kateřinou zasahují záchranáři u nehody osobního auta do stromu. Počítejte s omezením provozu a nárazově i s kolonou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena si v obchodě vybírá vysokou skříň a prodavač se ptá, to máte tak vysoký strop? Ne, souseda.

0: cestovatel.
1: A jak jsem slíbila, Krokodýl cestovatel nás tentokrát vezme hodně daleko. Slovo má kolega Tonda Kala.
2: Cestujeme až do Afriky, kde svůj projekt Afrika právě teď realizuje Kuba Žák. Ten má za sebou po včerejšku 20 kilometrů plavání. Kubo, jak se vám plavalo a kde jste plaval? Nebyli tam nějací krokodýly nebo tak?
3: Já vás moc zdravím do rádia Krokodýl. Krokodýly tam naštěstí nebyly, Tondo, ale bylo to naprosto neuvěřitelný. Začalo to trošičku obtížněji, měl jsem nějaký problémy, trošku jsem blinkal na začátku, ale potom mám strašně skvělý tým a kluci se postupně vystřídali, naskákali za mnou a dotáhli mě až do cíle. Přišlo nám tam na poslední 2 kilometry bouřka, takže i tento rozměr to mělo, ale bylo to naprosto skvělý.
2: Teď je před vámi 1000 kilometrů na kole, kdy startujete?
3: Je to přesně tak, vystartovali jsme dneska okolo 7 hodiny ráno, už mám v nohách nastoupáno 1000 výškových metrů, jelikož v Arvandě se říká země 1000 kopců, tak opravdu potvrzuji a podepisuji, je to naprostý masakr, ale opět pořád úsměv na tváři, ty lidi tady, všichni se na vás usmívají, všichni mávají a máte neskutečnou energii.
2: Tolik Kuba Žák a jeho projekt Afrika z Rwandy. Kubo, děkujeme a přejeme šťastné kilometry.
3: Já vám moc děkuju a zdravíme do Brna.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
12: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
15: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
16: Tati, co je to hybrid?
17: To je auto.
16: A co je to superhybrid?
17: To je Chery.
18: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
19: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
23: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
24: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
25: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
26: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
27: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
26: A co je chytrárt?
27: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
26: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
28: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
29: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
30: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: tohle neznal. Klasika z pomády a Megamix tady u nás na Krokodýlu. 5 minut po 12:30, kdy pro vás chystám krokodýlí zvuk a 124 400 korun už za malou chviličku. Nenechte si to ujít a užijte si vohnouty.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 124 400 korun ve hře na lince 603 103 103 právě v této chvíli můžete vytáčet. Kdo bude nejrychlejší, tak toho zvednu. Tak je to tady, někoho máme na lince. Hezké dopoledne, kdo tam?
2: Hezké dopoledne, tady Simona, ahoj.
1: Simono, ahoj, zdravím tě. Po kolikáté zkoušíš štěstí?
2: To nevím, moc krát. Už.
1: A kolikrát ses dovolala?
2: To právě nevím. No, 20krát.
1: Tolikrát? Nevím. Fakt? Mm-hmm. Jsme tě tady měli
2: tak tolikrát? Já už vás poslouchám 2 roky, že?
1: No, tak dobře, budu ti držet pěsti. Tohle je náš zvuk. Simi, kdyby to padlo na víkend 124 tisíc, na co by to šlo?
2: No, na kuchyni.
1: Na kuchyni. A možná ještě k tomu něco přisypat. Tak budu držet palec. Co typuješ?
2: Zmáčknutí pumpičky, dávkovače. Třeba mídla, nebo prostě dávkovače, no.
1: Jasně.
2: Je tam to péro, ta umělá hmota.
1: Je tam to péro, tak to je jasný typ. Tak se jdeme zeptat arbitra. Tyhle slova nám tady neříkej. Bohužel není to tak, ale aspoň jsme se zasmáli. Tak krásný pátek.
2: Krásný pátek a víkend. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, hezký víkend. No a samozřejmě navyšujeme bank do dalšího soutěžního kola. Buďte s krokodýlem.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
7: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
8: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: KFC ti zase nabízí víc.
19: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
19: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
19: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
19: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
20: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
21: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: One Republic tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 12. hodina. Hezké poledne vám přeje Katka, taky Petra. Máme zprávy.
1: Hezké poledne. V neděli bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné Zlaté Slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve Společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve Společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
6: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
5: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
6: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
6: Chlebíčkový ráj.
7: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýlí hitu Daša. Budou R.E.M. That's me in the corner. A taky malinovej syrup a Miraj. Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlád. Za 10 sekund bude 12.
12: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
13: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatímco nám v Brně hezky svítí sluníčko, odpoledne čekáme místy přechodně až oblačno, teploty jen do 18 stupňů.
14: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V neděli ve 14 hodin bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana Figurda. Akce se uskuteční za účasti zástupců Muzea města Brna a brněnského planetária na severní terase Špilberku. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší zahájil celorezortní iniciativu, která má zkoumat a dokumentovat zdravotní problémy hlášené po očkování. Iniciativa je nejnovějším krokem Kennedyho, který roky zpochybňoval bezpečnost vakcín. Před nástupem do funkce založil organizaci proti očkování a usiloval o změnu ve federální očkovací politice. V procesu týkajícím se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony požaduje obžaloba tresty odnětí svobody v rozmezí od 4 do 12 let pro šestici zdravotníků, kteří se podíleli na péči. Státní zástupce je viní ze zabití z nedbalosti. U soudu v Argentině prohlásil, že chaotická organizace vedla k zanedbání péče a Maradona byl ponechán svému osudu.
15: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne i na silnice. Aktuální pozor v Brně Židenicích v Šámalově ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem, zdržení je minimální. No a bouralo se i v ulici Ostravská, tak s tím počítejte. Pokud také o něčem víte, dejte nám vědět.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Tři minuty po 12. už se mnou ve studiu chlapec, který je zasloužilej dárce krve a bude mít za chvilku kulatiny. Jareček, jo, nazdar.
1: Už mě bude 30.
0: Konečně, prosím tě.
2: Velký dospělý.
0: Nekonečná dvacítka už bylo na čase.
2: Ano, ano. Kačenka jde odpoledne.
0: Kam?
1: No kam? Dneska začínají.
0: Volit.
1: Ano, volby. Jdeš dneska nebo až zítra?
0: Nikomu to neříkej, dneska.
1: Dneska, já jdu až zítra.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii, ale tady je to chutnější. No to bude tím, že oni používají domácí suroviny. Za to my je dovážíme z Itálie.

0: novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, vyrážíme mezi naše nejmenší, vydáváme se za zlatíčky do jedné z brněnských školek. Co je to vysoká škola? Ptali jsme se jich.
2: Třeba se tam učíš, co chceš být.
3: Je to veliká budova, kde je hodně pater.
4: Vysoká škola znamená to, že je hodně vysoká a že se tam učí důležitý věci a ještě se tam učí písmena.
5: Vysoká škola je taková už škola pro dospělí a tam se učí už těžké věci.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
7: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
6: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
10: Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
11: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
12: Fandíme s vámi.
13: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
12: Fandíme s vámi.
14: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Podcast.
1: Eva Farná u nás ve vysílání Krokodýla. Další je pro vás za chvíli pozvánka, a to do brněnské zoo, kam byste třeba o víkendu právě mohli vyrazit.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Je to tak, vyrazíme za zvířátky s krokodýlem a pěkně si to v zoo Brno užijeme. Pozvánku na tento víkend a nejenom na tento víkend má pro nás na telefonu Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Říjen máme v plném proudu a tak nalákám na akce, které pro vás chystáme. Zapište si tedy například 14. října, kdy v zoo proběhne další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát s názvem Krásný, děsivý či nechutný a neb vztah lidí ke zvířatům. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne ve vzdělávacím sále správní budovy a vstup je zdarma. V ten samý týden 17. října zvu na běh pro tygry, kde můžete společně s námi podpořit ochranu těchto nádherných šelem ve volné přírodě. Rezervace ještě běží a odkaz najdete na našem webu. No a zapomenout nesmím ani na samotný závěr října, kdy nás konkrétně 31. čeká oblíbený Halloween. Samozřejmě zvu i do zoo jakýkoliv jiný den. Otevřeno máme každý den od 9 do 5 a sezónní vchod funguje jen pátky a víkendy. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, ne na smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
12: Ne. Ne.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Shakira u nás ve vysílání Krokodýl dělá skvělá hitovka, užili jsme si ji užívat, budeme další po 13. hodině, ale předtím dáme zprávy, má je Peťa, o čem
1: myslíš,
0: budou?
1: Myslíš, že mám.
0: No, doufám.
1: No a zkontrolujte si své řidičské průkazy, protože na konci roku vyprší platnost více než 200 000 těchto dokladů, tak si to radši zkontrolujte.
0: Dobrá, mrknem na to, já se mrknu a za chvíli se mrknem na počasí.
2: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Ano, hity jsou připravené tady u nás na Krokodýlu. Budeme vzpomínat Blink 182. Pro vás také Dua Lipa. A budeme to mít hit Léto lásky. Ale my máme podzim a za minutu a půl je tu 13. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Víme, jak bude a co očekávat dnes tady v Brně a na jihu Moravy. Čekejme oblačno až polojasno. Oblačnost bude i částečně průsvitná. Během večera se postupně od severozápadu zatáhne. Nejvyšší teploty je 15 až 18 na severu a částečně i západě našeho kraje jen 14 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti budou dnes otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíc řidičských průkazů. Lidé by si je proto měli zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičák platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Resort dopravy chce platnost prodloužit na 15 let. Modul společnosti SpaceX se 4členou posádkou mise Crew 12 přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílal Americký národní úřad pro letectví a vesmír. České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Porouchané auto na D1, Brně komplikace, ale i na Hodonínsku, tam všude koukneme. Dopravní info pro vás má vždy Krokodýl. Tak opatrně, dálnice D1, 132. kilometr směrem na Prahu stojí porouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. V Brně v Tržní ulici na křižovatce s Klíčovou bourala 2 osobní vozidla, neprůjezdný je 1 jízdní pruh, počítejte se zdržením. No a na Hodonínsku v Lužicích v Bojanovické ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. A to od dnešního dne až do 16.10. Tak i s tím počítejte. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Možná už máte po obědě, doufám, že jste si pochutnali. My jsme si pochutnali dneska ráno na výborných snídaních a na ně se zaměříme i teď ve vysílání Krokodýla. No a do té doby si vychutnejte třeba kapelu Kabát.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Přijde Pepa do práce a říká, představ si, dneska poprvé mě budík probudil. A jak to? No, manželka mi ho hodila na hlavu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jižní Moravu.
1: Stačí se usmát a jsou vaše. Ano, snídaně, krokohlídka vyráží do ulic a vy si pochutnáváte a stačí se jenom opravdu usmát a jedna ze 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal je vaše. A jak vám chutná?
2: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno. Děkuju za krásnou snídaní. Zpříjemnila mi den. Jdu do práce.
4: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou. Děkuji moc.
2: A tady se na nás usmívá další pán.
5: Dokolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji, vám taky.
6: Tak právě jdu na HR breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z Kulhánek a Drápal.
1: Výborně, chutná vám a my jsme rádi a v pondělí po ránu nás vyhlížejte a pochutnáme si společně a to na ulici Milady Horákové tady v Brně. Těšíme se tam na vás.

0: Studiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
8: Vážně?
7: Jasně, dej na mě.
9: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
10: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
11: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Viděl jsi to?
20: A co, jako?
19: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
20: No má bejt.
19: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
20: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
19: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
20: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
21: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Skonto nábytek.
22: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
23: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, víme, co se děje v Brně a my se také zaměříme, no tak, dalo by se říct trošku na tu bezpečnost a jak to vypadá z pohledu městské policie, o tom víc Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci otevřeli planžetou byt 60. z Bystrce. Její sousedé slyšeli volání o pomoc a naší hlídce přes dveře řekla, že se jí špatně dýchá. Vysílená žena nemohla vstát a taky strážníci poskytli první pomoc a svěřili zdravotníkům. Středeční venčení psů v Bohunicích přerostlo v konflikt mezi dvěma sedmdesátníky. Jeden z nich prý kopl fenku, aby ji odehnal od svých dvou psů. Když se jí majitel ohradil, 73letý muž ho prý tloukl kovovou částí vodítka do hlavy. Údajně ho srazil k zemi a tam ho dál byl. Navíc odešel s mužovým telefonem. Strážníci podezřelého dopadli a hrozí mu vězení. Ke zraněnému zavolali záchranáře. A v Novém Lískovci v noci na čtvrtek strážníci našli plačícího 7letého chlapce, který v tričku s krátkým rukávem hledal svoji matku. Posadili ho do vyhřátého služebního auta a brzy přišli na to, že když usnul, odešla žena pít alkohol s kamarádem do parku. Nadýchala 1,5 promile. Případ předáváme sociálním pracovníkům i policistům. Přeji klidný volební víkend a příjemný poslech.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 124 tisíce korun. Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
11: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Kaufland Card Extra. Obrov. obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
20: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
21: Rádio Krokodýl.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

0: Největší hudební výběr nabídneme i další zprávy. Úderem 14. budou připravené na Krokodýlu, má je Peťa.
1: Mě úplně těší, jak ve mě věříš, Jarečku.
0: Věřím a doufám.
1: A zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, co šlo ano, o vyplňování spáru. Ale konat se to nebude kvůli počasí, tak i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Mareša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Mešeta uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Jepe z vršku nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
5: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, skvělé hity hrajeme a hrát budeme po 14. hodině z Krokodýla Bon Jovi. Pro vás také Maroon 5. A bude to Lucka Bílá.
12: Už nechci řvát, chci radši spít.
0: Za půl minuty 14. hodina.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní v Brně a na jihu Moravy čekáme oblačnost nebo až polojasno, částečně bude i průsvitná oblačnost. Během večera se postupně od severozápadu zatáhne a teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
14: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci měli dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomoci tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Kvůli počasí se však akce neuskuteční. Nový termín bude teprve upřesněn. Otevřeli volební místnosti, a to až do 22 hodin. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v senátu udrží současná sněmovní opozice. Volit je možné i zítra od 8 do 14 hodin.
15: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Sucho a nedostatek vody trápí i přehrady na Moravě. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně o 10 metrů níž, než je běžné. Pod hradem Bítov se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice, kterou nově vznikající vodní dílo zaplavilo ve 30. letech minulého století. Filip Salač si 7. místem v tréninku zajistil na motocyklové velké ceně Indonésie postup přímo do druhé části sobotní kvalifikace třídy Moto 2. Českému pilotovi patří před 17. závodem sezóny v průběžné klasifikaci mistrovství světa 7. místo.
16: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá, Výkuba.
18: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Tržní ulici u křižovatky s Klíčovou bourala 2 osobní vozidla. Blokují tam 1 jízdní pruh. Z obou stran je ucpaná ulice Zvonařka před Dornichem a ucpává se proto i Dornich na cestě z centra. A pozor dejte, na dálnici D1 na Strversátem 7,5 kilometru na cestě z Vyškova v pravém pruhu překáží nehoda a kolona se táhne od 202. kilometru. Pro Rádio Krokodýl Globální stánce Koptilšár.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
20: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
19: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Je s vámi Krokodýl na Krokodýlu, Jarek Hemala, přeji krásné odpoledne, tak doufám, že jste dobře naladěni a užívat si s námi budete další skvělé hity, no a teď třeba Maroon 5 Memories a také vás za chvíli pozveme na futsal tady v Brně a budeme mít pro vás klimatizaci gratis. Držte naši vlnu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sejdou se Maďar a Čech a sázejí se, kdo dřív postaví dům. Za půl roku telegrafuje Maďar. Ještě 14 dní a jsem hotov. A Čech odpovídá, ještě vyplním 14 formulářů pro banky a jsem taky hotov.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je to tak, pomáháme a pomoci můžete i vy, když dáte správný tip na krokodýlu. Věříme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla? Napište. Napište nám jeho příběh na www.81pomaha.cz. Tak, pište. Mrkněte kolem sebe, komu by to udělalo skutečně radost a komu by to skutečně pomohlo. A klimatizace zadarmo pak bude mít třeba i díky vám. Víte o někom? Pište. Krokodýl je rádio, které pomáhá.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. Brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
8: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
9: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3 týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
10: Fandíme s vámi.
11: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
16: Vaše nejvěrnější rádio.
15: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A vyrazíme sportovat, tedy hlavně fandit. Prosím vás, veme vás na futsal do Brna. Hellas Brno přivítá dosud neporaženého lídra soutěže SK Inter Obal Plzeň. Pojďme společně podpořit jediný prvoligový futsalový klub v Brně a překvapit favorita soutěže, a to už dnes od 19.30 na Vodově. Mládeži do 15 let je pak vstup zdarma. Nezapomeňte, dnes 19.30 a pojďme na futsal a podpořit Hellas Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Co se děje u nás na Jihu Moravy? No, kontrolují se třeba i kuřata, ale víc o tom už krajská veterinární správa Jihomoravského kraje. Na telefonu je Ivana Dohnalová.
2: Zdravím posluchače Rádia Krokodýl. Málo kdo si uvědomuje, že významná část práce veterinární správy se odehrává tam, kde ji běžně nevidíte. Každý den veterinární inspektoři a veterinární technici dohlížejí nejen na zdraví a pohodu zvířat, ale také na bezpečnost potravin živočišného původu. Jen tento týden jsme na největších drůbežích jatkách v Jihomoravském kraji prohlédli téměř 700 tisíc kuřat a rozhodli o poživatelnosti více než 1,4 milionu kilogramů drůbežího masa. Nedílnou součástí práce veterinářů na jatkách je prohlídka zvířat před poražením. Nejprve zkontrolujeme zdravotní stav přivezených kuřat a teprve poté může být zahájen provoz jateční linky. Po poražení následuje náročná práce veterinárních techniků. Jejich revírem je veterinární prohlídka, jejich pracovní tempo je vražedné. Za jedinou hodinu musí posoudit přibližně 11,5 tisíce kuřat a rozhodnout o poživatelnosti každého jednotlivého kusu. Pokud je vše v pořádku, dostává se k vám na stůl zdravotně nezávadné maso, aniž byste si často uvědomili, kolik odborníků se na jeho bezpečnosti podílelo. A právě to je možná nejlepší důkaz dobře odvedené práce veterinárních správ. Pro Rádio Krokodýl za krajskou veterinární správu Ivana Dohnalová.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
15: 30.9. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: A většinou nás ve vysílání krokodýla. Nám se blíží 15. hodina odpolední, s 15. přijdou další zprávy. Bude je mít Peťa, která přišla tak hezké odpoledne.
1: Ano, jsem se rozhodla, že teda přijdu ještě. No a už v pondělí v Brně vypukne dopravní peklo, protože se uzavřou tunely Pisárky a Hlinky, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem. Hity další se chystají po 15. hodině s Krokodýla třeba Lambáda. Dorazí za námi, ale i George Ezra. A budeme tady mít skvělý hit, Náš příběh. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z tvou stran. Za minutu je to 15. hodina.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku 15 stupňů Celsia, svítí nám sluníčko, dnes očekáváme oblačno až polojasno, oblačnost bude částečně i průsvitná, během večera se postupně od severozápadu zatáhne a teploty dnešní pro Brno a jih Moravy 15 až 18 stupňů Celsia. No a na západě kraje čekejme jen 14 stupňů.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silničáři v pondělí na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné, a to pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodují o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
7: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Novináři a humanitární pracovníci se ve Vyškově v kurzu přežití připravovali na nebezpečné situace, do kterých by se mohli při své práci dostat. Uspořádal ho pro ně kabinet ministra dopravy ve spolupráci s velitelstvím výcviku Vojenskou akademií Vyškov. Výcvik pro krizové situace má tradici od roku 1994. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku. Odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A my se společně jdeme podívat na silnice, víme, kde to houstne. Kuba má podrobné info.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonami kvůli odpolední špičce, například na Žebovřeské na cestě k výstavišti před Pisárkami. Dlouhé zdržení je v obou směrech na ulici Zvonařka u Dornichu a ucpává se také křižovatka u Líšně, ulice Žarošická a Jedovnická. Na Brněnsku mezi Holubicemi a Rousínovem pozor na kamení a hlínu na vozovce. A na dálnici D1 čekejte zpomalení u Brna na cestě z Vyškova u Slatiny a také u Exitu 190. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
11: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
13: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl s vámi, Jarek Hemala přeje krásné odpoledne. 103 snídaní za úsměv máme. Možná teď byste si dali něco dobrého k svačině, ale snídaní vám nabídneme opět v pondělí. Kde konkrétně? Tak na to už kouknete za chvíli společně s Petrem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž kupuje lístky do divadla. Jsou opravdu ta místa nejblíže k jevišti? Ano, kdyby byli ještě o kousek blíž, tak bychom vás už museli uvádět na plakátech mezi účinkujícími.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

0: Tady máte víru sílu na pátek, sobotu i neděli na Krokodýlu, takže jste správně, dobré odpoledne.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Hezký pátek v síle všem s Krokodýlem, tady je Peťan Holík, 4:15, pryč, k tomu nějaká minuta, Jirka valí do terénu, my budeme spolu dnes až do večera krokodýláci a pěkně si to užijeme, zvláště pokud máte možnost mít snídaní za úsměv, je to zpátky, je to pecka, dneska to bylo na hlaváku, ne Jiřino?
2: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží, pěkné ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za krásnou snídaní, zpříjemnila mi den, jdu do práce.
4: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou, děkuji moc.
2: A tady se na nás usmívá další pán.
5: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji, vám taky.
6: Tak právě jdu na HR breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z kulhánek a drápa.
0: Usmívá se, jde okolo, dostane pohádkové koláče, usmívá se dvakrát. Tak HR breakfast taky může být, my si poradíme se všim. Krokodýláci v pondělí po ránu opět vyhlížejte krokohlídku, protože dobroty z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal zadarmo za úsměv z našeho rádia budeme distribuovat v Brně na ulici Milady Horákové. Užijte si to.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
13: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
14: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
15: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
16: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
17: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
18: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
20: V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
22: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
23: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
24: Je dobré mít se s kým probouzet.
25: To nejlepší po ránu.
24: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hezké Houpavě s krokodýlem. 15.33 přesně, Pav Daddy a jdeme dobře bydlet.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Právě teď se mnou ve studiu v otázkách realitního trhu velmi zkušený oblastní ředitel Real Spektra Petr Broža. A dneska máme, pane řediteli, otázku o možném zvyšování nájmu. Kdy má pronajímatel právo zvyšovat nájem?
2: Pronajímatel může navrhnout zvýšení nájmu nejdříve po 12 měsících od posledního navýšení. A zvýšení nesmí v součtu za poslední 3 roky přesáhnout 20%. Návrh musí být písemný. Pokud nájemce souhlasí, začne se nové nájemné platit od 3. měsíce po doručení návrhu. Pokud nesouhlasí, může o výši nájmu rozhodnout soud. Pokud je ve smlouvě sjednána inflační doložka, nájem se upravuje automaticky podle inflace.
0: Říká Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Majitel může navrhnout zvýšení nejdříve po roce, maximálně o 20% za poslední 3 roky. Děkujeme krásně.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr

0: Je pátek, hned má člověk lepší náladu, daleko hezčí den než všechny ty předcházející pracovní. Co, souhlasíte? Stereophonics, mějte krásný den s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Zvláště když se povede výborně natankovat nafta, která stála pytel peněz. Aktuálně tipy Rádia Krokodýl na výhodné tankování pohonných hmot. Dneska zamíříme na Rapid Oil do Kuřimi. Tam na Tišnovské 305 je čerpací stanice, kde Natural 95 natankujete litr za 43 koruny 90 haléřů a u nafty jsme dokonce na krásné ceně 45 korun 90 haléřů. Tak zdravíme Rapid Oil. Přejeme lehkou nohu na plynu a radostnou jízdu s vaším oblíbeným rádiem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariéra-jmk.cz.
8: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz.
9: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Starnet internet.
14: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
15: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
14: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
15: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
16: To můžu.
15: Chlebíčkový ráj.
17: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
18: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
19: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
20: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
22: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
23: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
22: Dnes musíte vybrat.
23: Mám tady pro vás předvýběr a
22: rozšíříme
23: výběr. Dvojnásobíme investice.
22: Přijmete to riziko? Ale je to na
24: vás.
25: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ty seš můj věčnej oheň, krokodýláci s fantastickou baladou od holandských Ten Sharp. Jú, hezký pátek s krokodýlem, minuta do 16. Jdeme na zprávy, budu o čem, Petro, vítej.
1: Hezké odpoledne, v Brně se koná komiksový festival Koma, i o něm budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
3: Krokodýl. Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýláci, stále hity a výborná muzika připravená po čtvrté. Dáme Kate Ryan. Dona Omara s Lučenzem, Danza Kuduro, zrychle a zběsile 5. Bude Eva Farná, Enjoy the Silence a na Tvarožnou pošleme Enjoy the Silence. To je Peťa z Hlavně k vám ke křížům, pěkné odpoledne.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
13: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No tak to spadlo, krokodýláci. Už tam není přes 20, maximálně od 15 do 17 stupňů Celsia tady u nás v Brně ve Štatlu, zatímco ve Žďáře jsou, když dobře, na 12 stupních. Sobota, neděle. Sobota bude taková s přeháňkama na Moravě, s deštěm na Vysočině, taky bude maximálně 12-14 stupňů Celsia. Lepší bude neděle, bude převážně jasná. Tam budou teploty na Moravě kolem 16, na Vysočině spíš kolem 12 stupňů.
14: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma, který v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty a koncerty. Dnes a zítra je areál otevřený až do pozdního večera. V neděli už jen do 17 hodin. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22 hodin, zítra od 8 do 14.
15: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Základní umělecká škola Blansko má na Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl v místě někdejší chátrající přízemní budovy. Zázemí v něm najdou mladí divadelníci, kteří získali prostory pro 140 diváků s elektricky posuvným hledištěm, ale také žáci dalších oborů. Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola Extraligy Brnu 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou. Další utkání čeká brněnské hráče v neděli, kdy na domácím ledě přivítají Plzeň.
16: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A spolehlivý kolony při pátku krokodýláci, stále jsme ve špičce, tak pevný nervy za volanty, jak to jede, Kubo?
18: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Pisárecké ulici u Veslařské bourala 2 osobní vozidla, postojíte se ze všech směrů. Ve Svatopukově ulici u Čejkovy směrem do Židenic se srazilo osobní auto s nákladňákem, i tam čekejte kolony. 2 osobní auto stojí po nehodě na Bíteřské ulici před křižovatkou s Jemelkovou z centra a ucpaná je také ulice Hněvkovského z centra k dálnici D1. A zdržení narůstá i na dálnici D1 u Brna směr Praha. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistance Jakub Tilšar.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
20: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkný pátek s krokodýlem. Dobrý vstup do víkendu zaručí Peťan Holík a nejlepší hity a taky brněnské hantec, zvláště když je tam obrat jako dneska. Žanku, zdarec.
1: Zdar jak svině skroxní. Gomity, co jsou to? Betální sulcky.
0: No borci, jestli máte vedle sebe betální sulcky, máte vyhráno normálně.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod stromeček 100 000 korun? Co na to říkáš? Špulí Laděnka pusinku na svého manželka. No, že to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok vydržet.

0: Cestu za víkendem Krokodil Kylie Minok o tom, jak to máš pěkně v očích, ale my to teď úplně jinam přeorientujeme.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Na cestu za víkendem nebo na řeznické války vám hraje Krokodýl. Zdravíme Pepíčka, mimochodem on jako chlap má jedny z nejhezčích vanilek na světě, nebo sulcik. Mimochodem dneska to tam Žanek zakomponoval aj do Hanticu, ale určitě to nebylo myšleno na Pepíčka, takže Žanku zdarec.
2: Zdar jak svině skroxní, gomity, co jsou to bytální sulcky.
0: No baže, když se podíváte po Brně, stačí se jako jenom rozhlednout ve štatlu, tak hned jich vidíte mnoho. Protože Brno je zlatá loď za Havajema, co mají betální sulcky z Brna. Choď. Ve štatlu mimochodem docela věděli, o čem je řeč.
3: Pěkné nohy.
4: Taky to jsou nohy, ne?
5: Dobrý nohy. Velký nohy.
6: Pěkný nohy.
7: Hezké nohy.
0: Velký nohy, ne, ale pěkný, hezký, nádherný, sexy, jo, tak to je všecko správně. Betální sulcky, že? Čanku?
2: Když má někdo bytální sulcky, znamená to, že má pěkné nohy. Tak potkávajte samý špicový kot s bytálnýma sulckama a mějte logický bytelný den.
0: Když má bytální sulcky a bytálnou hercnu, tak to je výhra na život.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
8: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
9: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
8: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
10: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
11: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
12: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl.
13: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
14: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
17: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
18: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
15: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
15: A v novou sukínku?
19: Promění.
15: A v paraplíčko?
19: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
15: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.
21: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
22: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
23: Je dobré mít dobré přátelé.
24: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Stále v dobré energii s rádiem Krokodýl, Daft Punk, Get Lucky, téměř 5 minut po 5:30 z rádia, kde je pro vás připraveno za zvuky do ruky už 124 450 korun. To když vyhrajete, budete lucky hned, 3x. Takže pozor. Soutěž pro plnoleté s nabitým mobilním telefonem, abyste se mohli dovolat, protože budeme uvolňovat linku. Pošleme Petrovi Křížovi do Tvarožné Enjoy the Silence, pošleme to taky Broňkovi tamhle na Klajdovskou do Líšně a Věrušce, protože měla svátek, takže opožděně k svátku Věry. Všecko nejlepší a vy budete volat. Jakmile začne pecka od depešáku, vytáčíte 603 103 103, protože hrajeme skoro o 125 klacků.
1: Krokodýl.

0: Wanted All I've Needed, krokodiláci, těžká klasika, superpecká. Pro všecky fandy Depešáku, Péťu Kříže, ale hlavně Věrušce k svátku do Líšně. Hezké odpoledne a jdeme hrát do Prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jmenovce mám na telefonu, pěkný odpoledne Petře, zdravíčko.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pěkné odpoledne. Udělala taky radost? Enjoy the silence, klasika.
2: Jo.
0: Tak, to znamená, že Petr je plnoletý, jo, tím jsem to z něho vytáhl. Tak, souhlasí s výherním řádem určitě, co Peťo?
2: Ano,
0: děkuju, vlastně, děkuju. Jasný. Tak, pro vás zvuk za 125 tisíc bez 550 korun. Co jste vymysleli tam u vás, že to je, Petře?
2: No, my tady u nás vymysleli, že to je krajní zázvor.
0: Krajní zázvoru, dobře. Jsem si kupoval 2 dny zpátky zázvor na čajíček. Výborný. Na co používáte zázvor vy, Petře? Používáte ho?
2: Vůbec na
0: nic.
2: Nepoužil. Ne, nemám rád.
0: Tak dobře vám tak. Je to jinak, jako bych řekl, velice vhodný. Nejenom čaje z toho jsou výborný. Babky, kořenářky a čarodějky vědí velmi dobře.
2: Říkají to.
0: A naculuje se nám tady i pan arbitr. Pane arbitře, co to znamená? Dáme za krájení zázvoru skoro 125 tisíc z krokodýla Petrovi. Macha? Tak prej ne, ale máte si z toho udělat čaj, Petře. Hezký víkend a mějte se zatím naschle, ahoj.
2: Tak, děkuju.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému 1 klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu 1 z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
10: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
11: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo.
16: iPhone 17.
17: Laserové projektory.
16: Sluchátka Apple Beats.
17: A stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
19: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
20: Je dobré mít spolehlivého přítele.
21: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
22: Život plne dál.

0: Pro všechny Láčovi, Debrecinky, Betálny, Brněnský kočky, protože mají rady Justina Timberlake, o tom žádná. 4 minuty, bude 17 hodin, holky, doufám, že vám to zlepšilo náladu, zvláště pokud dneska slavíte svátek, že, Sáro, všecko nej. Krásně si to užívej, jdeme na zprávy s Petrou, ahoj.
1: Hezké odpoledne, sucho a nedostatek vody. Odkryli pod hradem Býtovem pozůstatky vesnice, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Mareša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Mešeta uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Jepes vršku nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl. Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Ďurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
5: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pěkný pátek, krokodýláci, tak co, už máte všecko pořešený, děcka vyzvednutý, jedete na chatu, na chalupu, nebo třeba na válku řezníků, no i takové věci, vzpomínáte pouštní války pro luxusní tuningový auta a teď se chystá válka řezníků a máme tam našeho zápasníka, zdarec.
9: Zdarec, jak zmíní a všem krokodýlákům, tak právě výjíždím z Brna, směr Plzeň, vyhrát válku řezníků, tak Peťo, moc tě prosím, zahraj mi něco na šťastnou cestu a všichni mě držte palce, zdar jak svině všem.
0: Zdar jak svině, pro toho našeho holasičáka na cestu Belinda Carlisle. Možná se taky cítíte nebesky, jo, protože nebesa můžete zažívat i na zemi. Je to pravda, o tom je tahle ta osmdesátka a Pepičku, kdyby chtěl, může být taky Shakira pro tebe. Pepiček je k nakousnutí, ví to i jeho Janička. Mimochodem, bude Eva Farná. To udělá radost i holčinám, puberťačkám v Rajhradicích, kam zdravím i pana starostu. A dáme se tedy najít. Doufám, že stíháte, krokodýláci, nikde nemeškáte. Přesný čas právě teď, 17 hodin.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17 hodin a je tam jenom 15 stupňů Celsia, krokodýláci. No, jsme si to říkali, že do čtvrtka to bude teplý, pak se to trošku zazubatí. Vežďáře jsou pouze na 12 stupních, takže u nás v Brně pořád jakože vlastně teplo. A sobota, neděle bude zítra přeháňková deštivá, to podle toho si budete na Brněnsku, kde budou jenom přeháňky, pršet bude na Vysočině, teploty 12-14, jasná pak v neděli, kdy teploty budou mezi 12 až 16 stupni Celsia. Užijte si víkend.
3: Správně.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci měli dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomoci tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Kvůli počasí se však akce neuskuteční. Nový termín bude teprve upřesněn. Otevřeli volební místnosti, a to až do 22 hodin. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v senátu udrží současná sněmovní opozice. Volit je možné i zítra od 8 do 14 hodin.
12: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Sucho a nedostatek vody trápí i přehrady na Moravě. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně o 10 metrů níž, než je běžné. Pod hradem Bítov se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice, kterou nově vznikající vodní dílo zaplavilo ve 30. letech minulého století. Filip Salač si 7. místem v tréninku zajistil na motocyklové velké ceně Indonésie postup přímo do druhé části sobotní kvalifikace třídy Moto 2. Českému pilotovi patří před 17. závodem sezóny v průběžné klasifikaci mistrovství světa 7. místo.
13: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
14: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jo, stále výživná doprava při pátku odpoledne, nejenom v Brně, ale i na rychlostních silnicích anebo dálnicích. Kubo?
15: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dejte pozor, aktuálně v Brně na Ostravské ulici. U sjezdu na Bělohorskou ve směru do centra by došlo k nehodě, zdržení tam narůstá. V Vysáradské ulici u Veslařské stále pozorná srážka dvou osobních vozidel. Osobní auto s nákladňákem stojí po nehodě na Svatoplukově ulici u křižovatky s Čejkovou na cestě do Židenic. Policisté to tam došetřují. Vídeňská ulice zůstává ucpaná před nájezdem na D1 a na cestě také k dálnici D1 budete poskakovat na Hněvkovského. Pro Rádio Krokodýl z klubu asistánce Kuptil Šar.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
17: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
16: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
18: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pěkný pátek všem s krokodýlem přeje Peťan Holík tady odsud ze Štatlu na Moravu Vysočinu a mimochodem teď nás poslouchá i fortelné řezník Pepíček z Holasic, respektive Kobylnic, jede na válku řezníků, takže my se budeme ptát, Zlatíček, co to je zdravá strava? Na to by Pepíček řekl pořádné kus poctivého vepřového, že jo? Takže děcka, podle vás zdravá strava je...
1: Třeba když tak někdo chce najít hodně mrkví, tak může být zdravý.
0: Fuj, radši to vepřový, ne?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Tak to bylo něco pro pubertální zlatíčka, pro holčičky nejenom z Rejhradic, co milujou Evičku a neříkej, co má se stát. Dohráli jsme to 22 minut po páté, jdeme na zlatíčka do školky a trošku se tady bavíme o jídle. O zdravé stravě. Děcka, víme, co to je? Zdravá strava, co obsahuje?
2: Že je to zdravý jídlo. Když chceš být zdravý, tak musíš jíst to, co by se hodilo do zdraví, nebo jak jste to říkala. Třeba jablko je zdravý.
3: Nebo bezlepkové jídlo.
4: Banán.
5: Ještě brosket.
6: Třeba když tak někdo chce najít hodně mrkví, tak může být zdravý.
1: Ano, někdo, kdo se tím zabývá, tak řekne, že je potřeba, aby to bylo nutričně vybalancované. Já jsem měl jabko před chvíličkou, banán mám připravený, děcka, jestli máte taky svačinu, tak dobrou chuť.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: A mimochodem, my rozdáváme velmi zdravé snídaně. Jsou za úsměv a jsou přímo pohádkové. Pohádkové koláče, no to chcete.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravdivé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
13: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
14: Vážně?
13: Jasně, dej na mě.
15: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
19: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Skonto nábytek.
12: U
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
20: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
21: Je to tady. Po 3-týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka. Fandíme s vámi.
22: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: dneska je mi moc.
1: Málo nebo moc, hlavně se cítit dobře a mít to tak akorát, krokodýláci. Nebo úplně na háku, i to je varianta. 17 hodin 35 minut pro všechny hity z krokodýla. Za okamžik nebude to dlouho trvat, dva lístky na nedělní kometu, takže hlavně modrobílá rodina bude ve střehu. A všem, co se cítíte nebesky, Belinda Carlisle. Dobré odpoledne.

0: Shakira, This Time for Africa, 17 hodin 42 minuty. Zdravíme všechny krokodýláky, co jsou modrobílí, protože pozor, budou indiáni z Plzně. Krokodýl faní brněnskému hokeji a právě teď jsou tady připraveny dva vstupy na nedělní zápas. Kdo umí fandit? Třeba právě takhle, tak volá 600-300-303 krokodýla. Mimochodem za náma úžasné utkání na Spartě, kde jsme ukázali převahu, vyhráli 4-3 po závěrečném velkém souboji a dramatu 4-3 v prodloužení. V neděli v 17 hodin vyjede Kometa doma proti týmu HC Škoda Plzeň. Kdo by chtěl na Kometu, volá 600-300-303 a musí nám ukázat, že umí fandit. To je podmínka. Dobré odpoledne. Krokodýl, haló.
1: Haló, haló, Jirka. Telefon z Brna.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobrý.
0: Jirko, jste dlouho kometák?
1: No, hodně dlouho.
0: Hodně dlouho.
1: 60 roků.
0: Hezky.
1: Ještě jsem chodil za Lužánky.
0: Super, tak Jirko, hodně, zkuste, takže... Jirko, zkuste nějaký pěkný pokřik, kterým byste v neděli povzbudil modrobílé.
1: Takže, kometa, kometa, soupeř zas rozmetá a přibol. Ty doma ponechá.
0: Jo, to je dobrý, rozmetá, body ponechá, pěkně. A zkuste ještě jeden?
1: Ještě jeden.
0: No, jste takový zkušený kometák. No.
1: No, tak já nevím, fandí vám celý stadion, povstaň, povstaň, a tak dál, no, já tam těch pokřikuje hodně, teďka si to takhle...
0: Jasný, jasný. Jirko, děkuju. Kolik dopadne utkání proti Indiánům z Plzně v neděli? Dejte nějaké ty...
1: 3-1
0: pro Kometu. Děkuji, Jirko, jdete na Kometu, mějte se moc krásně. Vzhůru Brno, děkuji. Pěkný víkend, naschle.
2: Kometa! Krokodýl fandí z brněnské Kometě!
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
4: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Do Brna, do Prahy.
16: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Motýli do břicha, krokodýl do ucha, mandraže a zprávy za minutu je 6.
1: Hezké odpoledne, už v pondělí se na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky, i o tom za chvilku.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je po 6. a bude královna popu. Pustím vám Hang Up, tak je Apologize. Potěšíme naše zlatíčka. A dáme Hail Soul Sister.
9: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 14 stupňů má Brno, jestli hodně, krokodýláci. No, ale taky to může být kolem 12, podobně jako ve Žďáře. V sobotu přeháňky na Moravě, déšť na Vysočině, teploty budou, když dobře, tak 14, na Vysočině 12. Neděle bude jasná s 16 na Moravě a 12 stupni na Vysočině.
11: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silničáři v pondělí na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné, a to pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodují o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem.
8: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Novináři a humanitární pracovníci se ve Vyškově v kurzu přežití připravovali na nebezpečné situace, do kterých by se mohli při své práci dostat. Uspořádal ho pro ně kabinet ministra dopravy ve spolupráci s velitelstvím výcviku Vojenskou akademií Vyškov. Výcvik pro krizové situace má tradici od roku 1994. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku. Odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu.
12: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pátek odpoledne 6. pryč, tak doufám, že už končí ta dopravní špička. Je to lepší? Už jste mimo kolony, krokodýláci? My víme, kde ještě jsou.
13: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Ostravské ulici do centra za odbočkou do Bělohorské boudala dvě osobní auta a dodávka. Celkově se v Brně situace již zlepšila. V výraznější zdržení vás čeká pouze na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Na Brněnsku v Kuřimi na Tišnovské ulici srazil osobák chodce. Nehoda je se zraněním a doprava v okolí kolabuje. Místu se raději úplně vyhněte. A kvůli zúžení čekejte silný provoz na hlavním tahu od Třebíče do Brna u Zakřán a ještě také na silnici z Brna na Uherské Hradiště u Slavkova. Pro Rádio Krokodýl z Globáci Zdánce Kutilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
0: Pěkný pátek s krokodýlem a taky Peťanem, a zvlášť pokud už máte lístky z krokodýla na zápas zbrojovky zítra proti Jablonci od 15 hodin nebo na neděli na kometu proti Indiánům z Plzně od 17 hodin. Jirka, deprej na obojino, ten se má borec. Užijte si to, jako si užijeme všichni nadcházející víkend.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Oblíbené snídaně krokodiláci, každé ráno s krokodýlem, 103 kousků pohádkových koláčů z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Kde jsme to rozdávali, Jirko, dneska?
2: Snídaně za úsměv na hlavním nádraží, pěkné ráno.
3: Dobré ráno, děkuji za krásnou snídaní, zpříjemnila mi den, jdu do práce.
4: Děkuji za krásnou snídaní, dobrou, děkuji moc.
2: A tady se na nás usmívá další pán.
5: Dookolo, do práce, je mi dobře, budu mít hezký den. Děkuji, vám taky.
6: Tak právě jdu na HR Breakfast a předtím si dám ještě výbornou dobrůdku z Kulhánek a Drápal.
1: Jo, ty lidské zdroje, to je důležité. Dejte si prosím vás s náma každé ráno ve všední den pohádkové koláče a budete nejenom lidské zdroje zvládat levou zadní. Je fajn, když se potkáme, mimochodem v pondělí jsme opět připravení, pohádkové koláče na ulici Milady Horákové v Brně, tak hezký víkend.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
11: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl.
12: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
13: To Brno ještě nezažilo. Kulečníková herna Schillingrák slaví 30 let. A k narozeninám speciální nápojový lístek. Všechno za 30. Více na Facebooku Kulečníková herna Schillingrák. Tak to slaví úspěšní.
14: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
17: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
18: Je dobré mít někoho.

Pohodový pátek s krokodýlem všem, hlavně pro golfisty a taky futsalisty, takže na Moravu Vysočinu a do Slavkova speciálně na recepci golf resortu Austerlitz pro Lucku a Lucku. Za ten pohodový přístup a vždy usměvavé odbavení při hře. Lucinky, zdravíme, děkujeme, krásný večer přejeme a současně na futsal do Brna vás, dámy a pánové, zveme. Hellas Brno přivítá doposud neporaženého lídra soutěže SK Inter Obal Plzeň. Tak pojďme společně podpořit jediný prvoligový futsalový klub v Brně a překvapit favorita soutěže. Už dneska za hodinu v 19.30 na Bodově s tím, že mládež do 15 let má vstup normálně gratis. A pro ty golfisty, ty slavkovské zvláště, pro futsalisty, zvláště z Hellasu Brno, klasika, Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, půl sedmá, 4 minuty, Krokodýl.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je Love Generation, krokodýláci, a naše rádio věří, že pomáhat má smysl, proto tento týden nadělujeme dalšímu z vás klimatizací zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla? Pište, mailujte na www.81pomáha.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
3: Fandíme s vámi.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3-týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
3: Fandíme s vámi.
2: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jo, brother, sister, 19 hodin. Avicii dohrává na Krokodýlu, máme minutu po a budeme hrát písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A pozdravíme všechny, co máte naladěného Krokodýla i do studia Kašaro na Botanickou, kde máme i Kubíka, co poslouchá právě teď s Janičkou. A doufám, že se vám bude líbit píseň, kterou dáme jako první, protože ta je dokonalá. Ta je prostě perfect. Baby, I'm dancing in the dark. Hezky se přitulit, schovat se před tím studeným větrem a pěkně si ten páteční večer užít. Doufám, že se vám to dneska večer aspoň některým podaří.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Petra Janů a kapela Amsterdam míří do Brna. Exkluzivní koncert trojnásobné zlaté slavice, která to rozbalí už v pondělí 19. října od 19 hodin ve společenském centru Bystrc. Zažijte nestárnoucí hity naživo. Petra Janů a skupina Amsterdam 19. října ve společenském centru Bystrc. Vstupenky na pokladně centra nebo online na smsticket.cz.
1: Rádio Krokodýl. Přichází velká show a vy budete u toho. 8. ledna Grand Opening T-Arena Brno. Bude to velké, stejně jako naše nová hala. Adam Jurica, skupina Jelen. Navíc další jména hudebních hvězd odhalíme už brzy. Pyrotechnika, taneční show a soutěže o ceny. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Pátek 8. ledna. Grand Opening T-Arena Brno. Buďte u toho od prvního okamžiku.
4: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to takový zubatý na jednou krokodýláci. 19 hodin, k tomu 3 minuty. Když se podíváme na teploměry, tak i na těch, kde to bývá vždycky jako jednoznačně dramaticky nejlepší, tak je už jenom kolem 13 stupňů Celsia. No, nedá se svítit, musíme si posvítit, trošku se zahřát, krokodýláci. Žďár už je na 11, sobota bude s deštěm, kolem maximálně 12 stupňů u Žďáru a na Vysočině, s přeháňkama 14 stupňů na Moravě. Neděle pambuch zaplať bez deště a jasná. A teplota, když hodně, tak na Moravě 16, na Vysočině 12 stupňů. Užijte si víkend.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Kvůli počasí se však nakonec konat nebude. Nový termín bude teprve upřesněn. V neděli ve 14 hodin bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana Figurda. Akce se uskuteční za účasti zástupců Muzea města Brna a brněnského planetária na severní terase Špilberku. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně kvůli suchu o 10 metrů níž, než je běžné. Pod hradem Bítovem se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 19. hodina pryč, ale jsou ještě místa, kde to je opravdu docela komplikované. Vy musíte být za volantem rozhodně pozorní, takže Marto, kde si dát pozor?
7: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Ostravské ulici směrem do centra za odbočkou do Bělohorské se stále šetří následky nehody dvou osobních aut s dodávkou. Kolona se už ale rozjela. Na dálnici D1 na 184. kilometru směrem na Brno se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. Silný provoz je od Ostrovačic. Bouralo se také na Brněnsku za Devlínem směrem na Tišnov. Počítejte tam s kratším zdržením. A doprava stále vázne na příjezdu do Kuřimy od Brna a ještě na tahu z Brna do Svitav před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rasajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
5: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný večer všem, kdo jste s krokodýlem a máte třeba hezké pocity, konečně po práci. Je vám krásně, téměř dokonale, ať se usmíváte, zvlášť pokud je to nebývalé. A pozdravíme i do vlasového studia Kašaro na Botanickou, majitelku Janičku a synáčka Kubíčka a popřejeme krásný večer všem s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Myslím, že to je tak trochu o mně, protože jsem byl v Kašťáru se nechat ostříhat dneska. Trošku jsme to i přibarvili a vypadá to perfect jako dokonale. Takže do Kašťára děkuju, krásně, úžasný, jsem nadšený, ani díky moc.
1: Rádio Krokodýl a hit na psání.
0: Jo, když vás to omladí o 10 let, to je fantastický. Takže všem dneska třeba ostříhaným, obarveným, spokojeným, krásný večer s Krokodýlem, písničky na přání. Číslo, kam voláte, je 603 103 103 a my se tam hned podíváme, protože tam někdo je. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
2: Sofia a Vicky.
0: Sofia a?
2: Vicky.
0: Vicky, děcka. Ahoj, odkud voláte, kde jste, jak se máte?
2: Máme se dobře a voláme ve Veberských Knínic.
0: Tak zdravíme Veberské Knínice, doufám, že se tam máte krásně. A co si z Veberských Knínic dáme děcka zahrát?
2: Něco nám tam prostě dejte.
0: Jo, třeba něco dobře, a pro koho to bude teda?
2: Pro mamky, pro tačky a pro ségru a pro babičku.
0: Dobře, nějaký jména, třeba od ségry?
2: Jo. Třeba Varunka a ty?
3: Já nevím, třeba...
0: Dělej.
3: No, dělej.
2: Sára.
0: Vicky, Sára. No, Sára má dneska svátek, to máte v rodině Sáru? Vicky?
2: Jo.
0: No tak všecko nejlepší Sáře k svátku. A všem Sárám, Sárinkám, co jsou právě u Krokodýla. Seš pro?
2: Jo.
0: Jo? Tak děcka, Veberské Knínice, máváme, zdravíme. Ahoj!
2: Ahoj.

0: Sofia.
1: Krokodil na přání Sofia Alvara Solera od Sofie a Vickyho pro Barunku, Sárinku, mamky, taťky, rozhodně i babičku. Všecky zdravíme ve Brzky Knínice. Haló.
2: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: A teď halo, jdeme na Gorkého, protože další písnička je pro super pizzaře Vítka Herinka tady dolů pod Krokodýlem do Vice City, kde mu určitě co chvilka další objednávka zacinká a s Petrem Vošvrdou na tom máknou a zapracujou. Víťo, ať teďka děláte červený nebo bílej základ, dobrý pizzař má mít italský základy, taky předpoklady, takže to určitě máte. Tak ať si s Krokodýlem poslech při přípravě těch pizz užíváte. No a k vašim Italo pizzám ve Vice City jedno speciální Italo disco. Ať to jde pěkně od ruky, chlapci. Hezký večer dolů.

0: Co je Italo Disco pro fantastický pizzaře, protože ani Vítě, ani Peťan, ani jeden se s tím nepáře. Jedou teďka normálně jako stroje. A je to strašná dobrota. Taky se na to těším, kluci. Za hodinu jsem dole u vás. Ať vám to pěkně valí, ty pícečky.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Italo Disco Krokodýláce, vybíráte si to, co tady máme. Máme tady asi kolik? Skoro 5000 písniček. Jakou budeme hrát tu další? Kdo pak to rozhodne? Haló, Petr, dobrý večer.
2: Ahoj, Petulko, tady je Petě z Vyšťáru.
0: Vysočino, dobrý večer. Jak pak tam máte? Je tam stále větrno?
2: No je, moc teplo teda fakt není.
0: Moc není, no, je to pravda. Ofukuje to teda parádně. Ježiš Maria, že tě zase jaro, že?
2: No bude, bude taky, nebo.
0: Bude to trvat, sakra.
2: No, to bude, no.
0: Takže, Petulko, čím se zahřejeme? Krom kočiček, kterých máte 40, nebo už jich je 50?
2: Ne, není, zvládníš, to nemnoží.
0: No, dobře, dobře, tak máte to pod kontrolou bez vás, takže, prosím tě.
2: Něco tam vyber a bude to pro mýho Míru, pro tebe.
0: Děkuju.
2: Pro Jekvínera, pro Alek, pro dva Milany a pro Kometu, že to včera dali. No.
0: Parádně to dali, Bůra teda jsme nedali.
2: Bůra to nebylo, ale...
0: Bylo to těsný, bylo to těsný. Hlavně, že bylo vítězství, to bylo důležitý. Aleš Teska měl z toho ohromnou radost, taky to podržel včera. To bylo hodně jeho zásluhou. Hráč utkání, skvěle. Měj se moc krásně a pěkný večer, Péťo. Ahoj.
2: Ahoj, čau, čau.

0: kolem krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Včera jsme to dali Spartě. 4-3, pěkná práce. Dneska volnej den.
1: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity napsány.
0: Dneska kometáci zaslouženě odpočívají, tak doufám, že mají všichni pohodový večer a my jdeme na telefon, protože stále hrajeme podle vás. Za minutu ani ne, 7:30, dobrý večer. Čermáci, dobrý večer, zdravíme Slavkováci, nazdar, ahoj. Jak se tam děcka máte?
2: Je zima,
3: ale jinak se máme dobře.
0: Je pravda, já jsem dneska hrál Slavkovský hřiště, ne teda úplně celý, a vyfukovalo tam fakt jako festovně, no.
3: Jsem se měl stavit pro svačinku k nám do Lahůdek.
0: Děcka, musíte mě poslat adresu na Lahůdky.
3: Dobře.
0: Jo, Jaruško, pošle adresu na Lahůdky, prosím tě. Co si dáme zahrát?
2: Dáme si nějakou pěknou 90 podle svýho výběru.
0: Dobře, a bude to pro?
3: Pro tebe.
2: Pro Alex Dohodonina, pro Bajty Rosenzenka do Šekslovy.
3: Pro pána Andělu, pro zámeckou paní doslova Slavkovské zámek.
2: Pro oba dva Milany, pro Toma
3: pro Lukáše a Líči Jaroslavkova.
2: No a pro všichni ostatní krokodýláky, co poslouchají a volají na přání.
0: Výborně, Líčiho jste říkali, já pozdravím Laďu Horváta na Spike, pěkně i s Janičkou, protože jsou vynikající. Laďo, krásný večer, krásný víkend, máš to tam pořád fantasticky na Spikeu. A děcka, tady ta pecka, mějte se moc hezky, pěkný víkend. Zdarec.
3: Díky.
2: Ahoj.
3: Ahoj, tere.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Tak pro všechny Slavkováky, krásný večer, hlavně krásný víkend i Lucinkám, tamhle z recepce na golf resortu Austerlitz. Holky, jste furt tak krásně usměvaví, to je super, děkujeme za to. Jdeme na telefon, tam je taky někdo, kdo je vždycky optimistický, veselý, že? Haló, dobrý večer. Pán andělů, Mezříč, krásný večer, všem andělům i tobě, Pájo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak máme před sebou víkend, jaký máš plány na víkend? Jasně, Deněčkovi, máváme ti.
2: Já bych rád celé kometě a hlavně vám do rádia do Krokodýla, protože tam je jeden takový obrovský dobrý kamarád můj, jmenuje se Petr Hodík a je musí poděkovat za všechno, že mě naučil některé věci a stále se učí. Potom bych já zahrát samozřejmě paní Nováčkovi, která mě dneska vyvedla nahoru a manželé Ríškovi, Resce a mým vnoučkům samozřejmě Pernučce a Filipovi a Míši, Zuzance a Martine za všechno, co pro mě udělali. Chtěl bych zahrát samozřejmě do Slavkova, do Brna, do Velkého Mezeříčí a do Velké Vítěše, která přizvala andělky a díky vám všem moc a zdravím všechny andělky a zdravím hlavně celého Krokodýla, že jste úžasně rádio. Díky moc a hezký večer vám přeju.
1: Pavle, já taky děkuju, kamaráde, rádo se stalo, kamaráde. Jsme tady pro sebe, krásný večer a krásný víkend, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Pro vaše andělskou ochranu krokolí láci z Mezříče Pavel Janšta a Adam Ďurica, 19.40, stále hrajem s krokolílem na přání. Pěkný páteční večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Je dobré mít zpřízněnou duši.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lovkyně demonu Hunter x Golden pro všechny holky, co jsou zlatý, boubelatý.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A zlatý, boubelatý máme v Hodoníně, že? Alex, krásný večer, taky v Prušánkách. Leonko, dobrý večer. A Leonka by pořád potřebovala zahrát písničku Vzpomíná na ten Rohatec, kde absolvovala Rainbow Run. Posílá mě tady nějaký firemní tričko, který je mimochodem, Leonko, v moc pěkných barvách. Ale do toho máme trošičku smutek, protože se nám někde vypařila Renatka a Leonce je fakt smutno po Renatce. Opravdu nevíme, proč nás úplně opustila, tak jí tam pošlete aspoň holky, aspoň něco pro radost, když je to všechno takové na nic. Takže OK, já jsem připravil holky, Leonko, pro tebe, pro Renatku, aby se vám ideálně třeba vrátila, tobě, aby se ozvala, taky pro šéfovou Ivetku Chludilovou. Vzpomínka na Rainbow Run, těšme se na vánoční večírek, zase že jo, na Rohatci. A tady holky, když už je ten větrný podzim dneska vyfukovalo fakt jako festovně asi úplně všude, tak si dáme letní ráno. A vy se těšte s Krokodýlem, protože holky, Verona, Lunatic, letos, Silvestr v showhale brněnského Bobby centra, večírek, který bude prostě fenomenální, hlavně legendární. Večer legend v Bobby centru i s touto kapelou, která nám teďka dá letní ráno a těšíme se na něho i 31. prosince 2026.

0: Hvězdy legendárního Silvestra 2026, Bobby Centru, holky, letní ráno, teďka hlavně do Prušánek a do Hodonína.
1: Večer Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Myslím, že poslouchá i Velenka na Morendě, která se chystá na Silvestra do Bobáče, do Showhaly, takže krásný večer tam mezi ty pingpongové stoly a máme za 10-8, tak jdeme do finále. Krokodýláci, kdo to dneska uzavírá? Halo, dobrý večer.
2: Jo, severní vítr je krutý, není jak v Maroku.
0: Ano, ano, zdravíme se severním větrem. Třebíči, Zdeňo, Zdarec.
2: Zdarec, teďka ne.
0: Měřil, kolik to dneska foukalo? Foukalo to pěkně.
2: Tady ne, teda, to bylo takové, jak bylo těch 13-15 stupňů, tak to bylo v pocitově na 9 asi. No.
0: Ano, ano, bylo to takové náročnější, chtělo to být lépe a více oblečený, anebo se dobře a pravidelně hýbat. Takže prosím tě, teď už máš určitě pohodový večer, zapálený kaminka, svíčku, nebo něco.
2: To víš, že jo.
0: Pro koho si dáme zahrát, Zdeny?
2: Člověče, ty události tím porodem se posunuli, takže písničku pošleme Karolince a Dominičkovi, protože už jsou nečekaně brzo doma z porodnice.
0: Blahopřejeme, no pěkně. Asi je hodně porodu teďka, jako třeba to tam rychle uvolňovat, ne?
2: No asi jo, nebo rekonstruovat, doví jak. Takže no, rodinku ještě doplníme o jejich Davida Píšnicího, že má jiná pochopitelně, že jo, jako my chlapci. Přidáme moje holky Moniku, Věrku a Aranku z Karlovic. Jo, mexická Monika hlásí, že tam mají deštový období a taky maximálně 20 stupňů, takže ani v Mexiku není žádná slava. Přidáme Plavkováky, Pavlika z Velmezu a Tajkrovců z Kulova Utěchova, ať vám kluci nenaskytnou golfové hole. Je Zdenek a
0: Zdar jak svíňa. Ano, já doufám, že golfové hole budou v pořádku, tak jako všichni, i s jejich nosíky. Když ne, tak mějte po ruce kapesníky a pěkný víkend s krokodýlem Zdeny. Zdarec!
2: Vám taky, zdar, zdar.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Silničáři v pondělí na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba tubusy budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Základní umělecká škola Blansko má na Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl v místě někdejší chátrající přízemní budovy. S přicházejícím podzimem může podle jihomoravských hygieniků přibývat případů klíšťové encefalitidy. Dosud jich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Zbrojováci, Šance Liga je zpátky. Po 3-týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Kvůli počasí se však nakonec konat nebude. Nový termín bude teprve upřesněn. V neděli ve 14 hodin bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana Figurda. Akce se uskuteční za účasti zástupců Muzea města Brna a brněnského planetária na severní terase Špilberku. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně kvůli suchu o 10 metrů níž než je běžné. Pod hradem Bítovem se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Páteční noci užíváme ve vysílání Krokodýla, už rozjíždíme pelíšek 9. říjnový. Jarek Hemala s vámi, pěknou pohodovou noc a pojďme si užít hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the

0: budu fandit brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
0: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka. Fandíme s vámi.
2: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V pátek čekáme na jižní Moravě a tady v Brně okolí většinou polojasno, bez srážek, ale taky nás čeká ochlazení. Ráno teploty jenom kolem 8 stupňů, během dne maximálně 15 až 17 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Silničáři v pondělí na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba tubusy budou až do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Základní umělecká škola Blansko má na Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl v místě někdejší chátrající přízemní budovy. S přicházejícím podzimem může podle jihomoravských hygieniků přibývat případů klíšťové encefalitidy. Dosud jich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

V Krokodýlím pelíšku stále jste dobře naladěni a my vám budeme hrát třeba tady na brněnské frekvenci 103 FM další hity do centra města Brna a vůbec do všech barů, hospodek, restaurací, kde nás tam posloucháte. Tak pěknou noc

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pěknou noc na vlně Krokodýla je s vámi Jarek, tak co, volební víkend, doufám, že jste byli, hodili jste, rozhodli jste a to je dobře. Všem těm, co už byli u voleb, děkujeme a vy, co jste to nestihli, máte ještě zítra šanci.

Pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce, fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Kvůli počasí se však nakonec konat nebude. Nový termín bude teprve upřesněn. V neděli ve 14 hodin bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana Figurda. Akce se uskuteční za účasti zástupců Muzea města Brna a brněnského planetária na severní terase Špilberku. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně kvůli suchu o 10 metrů níž než je běžné. Pod hradem Bítovem se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek Hemala je s vámi, krásnou páteční noc. Dnes máme Světový den pošty, také Světový den tažných ptáků. Jenom abyste viděli, čím zajímavý dnešní, tedy 9. říjen byl a je. Teď přání krásné noci. Jarek Hemala přeje hezký poslech. Today.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ten se netěší na úrodu. Tak prosím vás, doufám, že příjemná bude nejenom mokrá, ale sněhová zima, že si užijete, teď si užijeme další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Hůru Brno!
0: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech. Fandíme s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: užíváme si ten největší hudební výběr. Jarek přeje krásný poslech, teď míříme mezi naše nejmenší a ptáme se, kdo je to ajťák?
1: Že asi pracuje na iPadu jako můj taťka, že asi jezdí autem. Můžou třeba do práce jezdit autem. Opravář, myslím, že neumí řídit auto. Třeba může jezdit autem. Že pracuje na iPadovi.
0: Našich nejmenších posluchačů, našich zatíšek jsme se ve školce ptali, kdo je to ajťák. Všechny ajťáky, co jsou ještě z hůru a makají, zdravíme a posíláme další hit.

AI v práci využívá už 56% z vás, před 2 lety to byla jen třetina, i to probereme u nás na Krokodýlu. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před 2 lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak doufám, že vám je umělá inteligence pomocníkem a teď my vám budeme hrát hit za hitem na Krokodýlu.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

dveře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.